zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk končí,

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

Vrah se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek v obočí,

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Mickey Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Září Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejno vran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

modrých hor podzimní den. Večery se krátí nad skalou, léto neobrátí laskavou, větrem provonělou svraskalou, s

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nebysou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem. A potom konec léta ohlásí kapela Tempo di Vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

0: Samozřejmě nemůže chybět ani karabina a zlatý déšť Petra Schneweise.
1: Za chvíli louky se k nám otočí,

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Jídlo končí.
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Co je bez toho strudona?
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
10: A my jsme rádi s vámi.
11: Díky.
10: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.
12: Nosím

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně
0: je to zdravé,
1: říkali, že jsem se opálil, tak někdy i dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaký restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře právě. To nestačíte, ale...
0: No ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné. Jako vindzorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to jsou jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To už není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu. A jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik, úžasný, Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, Bobby ho neznal, teď to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo, nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No, to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No, tak natoliko zase neznám, víte? No, ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různýho štapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No, víte, musí být člověk opatrnej.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Filmu.
3: Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo tohle,
2: ne. On dělá statistiku.
3: Jo, takhle,
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: to vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Je, jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: Můj vole, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: Můj vole, to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
2: Já to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. Mm-hmm. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jako měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jaksi a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no. Takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom. Potom a takovou
0: tak a bára
1: to byla on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle. Byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menších tam.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdraví vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Halo, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuju, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko. Děkujeme.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Krautmann-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: den. Zapomněl říct o panu Felixi Holcmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to upřesnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklad Anežky České.
7: Ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben.
2: Uh-huh.
4: A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem? 94,
4: 96,
2: to
4: jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, Alešu.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
2: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
7: Já když jsem ty starý časopisy, tak mě to překvapilo a ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Halo. Halo.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko. Pokračování.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holcmann může provozovat statistiku dál.
9: Statisticky, to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že?
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. prostě nemá vůbec společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No jo, co
9: je? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano. Na jednoho člověka? Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněte teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: Pořadu. No. Vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu a vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Uh-huh. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. Mm-hmm. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný. Mm-hmm.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Mm-hmm. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. Mm-hmm. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál.
2: Ještě jo, pořád, takže...
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
4: Ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co?
4: A víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
3: Mé?
4: Ano, mé.
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které jsem vám dal. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes, no tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou. Ano.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom Neby, to
5: už bych to nerozváděl no, potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček
5: tomu.
4: Tady často ano. Nebývá, ano. Ale zase sestava Nárožný-Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hroslav Charvine, dobrý den, pane Lune. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně,
5: ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravíme.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Díky. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Zence u Zruče. A u Plzně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježíš Maria.
4: To by bylo práce, jako
11: by
4: na kostele.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: Škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla
5: ale
4: to
5: hezky
4: paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. No. A 4 TT jste získali s kufrem.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou,
4: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.

0: sedí, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek
1: povídali. Ale no tak,
0: je to prej ze švestek?
1: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
0: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože ano. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
1: Proč?
0: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
1: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
0: Ráno nebo večer?
1: Večer,
0: jo? No.
1: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
0: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
1: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou na pravém levou.
0: No jo, no, tak kdybych ležel na pravým, tak se nemůžu mazat pravou.
1: No,
0: no a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
1: No počkejte.
0: Čím budu rozdávat?
1: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
0: Na půl hodiny.
1: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
0: Já myslím.
1: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
0: Dešťovou vodou.
1: No. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
0: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
0: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No... Samozřejmě.
0: Víte co?
1: A jak ráda.
0: Já radši zůstanu plešatý.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Pre vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo,
1: Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano, to máte před sebou, před očima.
3: No
1: tak,
3: ten se tam sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se.
4: Jo, dobře.
1: Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápaku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuji, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit. Teda.
6: No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. No. A bez lampy z poku nevyjdete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo. Ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím. Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování.
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte,
6: no, vidíte.
7: Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíranček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky, není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnosu.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnosu, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete. Nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: to
7: máte.
6: No to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hrůza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle.
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v nohám, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději, vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Návštěvníci humpolecké kavárny se zapisovali do registru dárců kostní dřeně. Dnes skončí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Ukrajina podle prezidenta Zelenského poprvé použila vlastní balistickou raketu. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Dvě desítky lidí se v Humpolci přišli přihlásit do Českého registru dárců kostní dřeně. Nábor v kavárně Čistá duše ve čtvrtek organizovali pořadatelé zejména na pomoc pětiletému Jindrovi, který trpí leukémií a potřebuje transplantaci. Podle pracovnice registru Moniky Bartoňové ale můžou pomoct i dalším pacientům. Lidem zbývá 11 hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
2: Vysvětlil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelensky, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. FP-7 má dolet 300 kilometrů. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tip Sport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek. Za Motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrbata pak Nedorosta pochválil za výkon v utkání před víc než 11 tisíci diváky.
5: Odehrál velice slušné utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v O2 aréně, že se toho nebojí, výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
2: Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude hrát dnes.
0: Počasí.
2: Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích je 11 stupňů, v Telči 12. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na dálnici D1 na kilometru 157,5 ve směru na Brno. Máme tam hlášenou nehodu bez větších podrobností. Zpomalte pak i v obci Šipnov, pokud jedete z Jihlavy ve směru na Bílý Kámen a dál na Větrný Jeníkov. Uprostřed jízdního pruhu tam leží sražená srna a musí se zleva objíždět.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pátá hodina, pátá minuta, přejeme vám dobré páteční ráno. Ano, už je pátek, je 2. října, krásně nám ten pracovní týden utekl, co vy na to? Ostatně bylo volné pondělí, tak se není čemu divit. Svátek mají Olivie a Oliver, tak blahopřejeme. Herec Petr Štěpánek dnes oslaví 78. narozeniny, stejně jako zpěvačka paní Olga Matušková, rozená Blechová. Slavit bude i herec Roman z Kamene, tomu je 72. No a před 100 lety bylo zahájeno pravidelné vysílání rozhlasového studia v Bratislavě. Co dalšího se stalo, řekne Petr Jungmann už za 6 minut.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 2. října. Svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala do Stálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: To byla skupina Heart v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Je tady pátek, 2. říjen roku 2026. Dnes čekáme oblačno. Bude beze srážek, k večeru mraků ubyde. Na teploměru odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia. Za chvíli David Stypka, Eva Farná. Dobré ráno, milá.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Ladíte Český rozhlas Vysočina, máme pátek 2. října v Kamenici nad Lipou. Dnes v 16 hodin na zámku zahájí výstavu s názvem Historie města Kamenice nad Lipou. No a do voleb, do těch komunálních i senátních chybí týden. Někde už je složení zastupitelstev v podstatě rozhodnuto. Stovky obcí v Česku totiž mají jenom jednu kandidátku. Jak jsme na tom v kraji Vysočina, to poměří Tereza Pešoutová po 8. hodině.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přes 150 obcí na Vysočině má do letošních komunálních voleb zaregistrovanou pouze jednu kandidátní listinu, často navíc se stejným počtem jmen, jako je míst v zastupitelstvu. Volby ve víc než pětině obcí v kraji tak budou za týden symbolické. O složení zastupitelstva je totiž už předem rozhodnuto. Podle společnosti PEC Research jde nejčastěji o obce do 200 obyvatel. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září ji poškodil spadlý strom a od té doby byla zavřená. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Američanka Christy Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhajci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhajce řekl, že pokus o opravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala dvě dávky smrtící injekce. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku čtvrté místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 setin sekundy zaostal jen o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koudzí. V Havlíčkově Brodě je 9 stupňů, v počátkách 13. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 157,5 se stala nehoda. Podrobnosti k ní zatím nemáme. Může se tam ale tvořit krátká kolona. Tak zpomalte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začalo období respiračních infekcí, ani klíšťata si v říjnu ještě nemusíme odškrtnout. Jak se chránit, co nepodcenit, to připomene Jana Bémová z krajské hygienické stanice kraje Vysočina, která včera byla hostem Dobrého dopoledne. Je 5:33, hezké ráno. Jak moc čas

0: Vzpomínali jsme na Michala Tučného, to byla báječná ženská v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Začíná období respiračních infekcí. Je ale rozumné se teď nechat naočkovat proti chřipce nebo covidu? Na to se Jany Bémové z krajské hygienické stanice kraje Vysočina ptala Hela Dvořáková.
1: Je dobré na začátek si říct, že očkování opravdu významně snižuje riziko těžkého průběhu těchto dvou onemocnění. Předchází hospitalizaci a v nejhorším případě úmrtí. A ideální období je opravdu od září do listopadu. Ochrana vzniká přibližně za 10 až 14 dní po vakcinaci. Mm-hmm. Takže v tom mezidobí je potřeba se chránit před infekcí. A určitě se doporučuje zejména seniorům, chronicky nemocným, osobám právě s oslabenou imunitou a těhotným ženám a také zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. A vlastně v současné době je možné očkování proti chřipce a COVID-19 absolvovat současně nebo i s časovým odstupem. A určitě je důležité se domluvit se svým praktickým lékařem.
0: Řekla paní Jana Bémová z krajské hygienické stanice kraje Vysočina. V dnešním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se můžete těšit na nejznámějšího českého cukráře Josefa Maršálka po 11. hodině.

0: Je minuta po 6:45 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Jak jsem říkal před chvílí, uslyšíte cukráře Josefa Maršálka a právě proto nám makovičky za chvíli upečou štrůdl.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude oblačno, bez srážek, k večeru mraků ubyde, odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: To byl Michal David s písničkou Nenapovídej 9 minut před 6 hodinou. Možná, že už snídáte, máte čaj, rohlík, buchtu nebo štrůdl?
1: Makovičky. Co je to štrůdl?
2: Štrůdl je k jídlu pro lidi. Je sladký a dáváš tam polůvky, maliny nebo i jahody.
3: Jabko.
4: Je z těsta.
5: Je na něm cukr.
1: A jak myslíte, že se ten štrůdl dělá?
6: Doma se koukám na mamku, ale občas se to mamce vylilo na talíř. Se to zamotá, lidi to sní, tak pak se upeče další a další a další.
1: Vy máte rádi štrůdl doma?
6: Ano.
7: Mám ráda štrůdl a babiška, když je mamka pláši a já ve školce, tak na mě se uvaří a občas udělá i štrůdl. Já pomáhám.
1: Co všechno ještě můžeme dělat z jablíček?
8: Třeba salát,
9: džus,
10: palacinky,
11: buchta,
12: kapsička pro děti.
13: Ještě můžeme udělat z toho koláč.
1: Makovičky.

0: tebe.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Přírodní obnova lesů po kůrovci se na Velkobítežsku vyplatila finančně i ekologicky. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Americký prezident Trump pohrozil Íránu trestem za možný podíl na incidentu v letadle Fly Dubai. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. Páteční zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Odborníci z České zemědělské univerzity dávají za příklad lesy kolem Velké Bíteše. Tamní hospodář Jiří Nohel se totiž za kůrovcové kalamity vyhnul masivní těžbě a nechal obnovu lesa hlavně na přírodě. Nejen, že se to vyplatilo z ekonomického i biologického hlediska. Podle vedoucího katedry ekologie lesa Miroslava Svobody šlo i o variantu nejšetrnější k životnímu prostředí.
5: Ten nejhorší rok se ty emise spojené s tou kalamitou za ten celý rok rovnaly emisím z veškeré dopravy v České republice. To znamená nákladní, letecká a osobní doprava. A my tady máme vlastně příklad z alternativního způsobu nakládání s lesem, kdy ten uhlí zůstal v lese, emise se nezvýšily díky tomuto způsobu.
4: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
6: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
4: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí. Většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl.
3: Sport.
4: Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Hvězdný útočník Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. Poprvé v novém ročníku Ligy národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Walesu 1-2.
3: Počasí.
4: Třebíč je 6 stupňů, v Hubenově 8 a v Košiticích 11. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na D1 ve směru na Brno na kilometru 157,5 máme hlášenou nehodu. Zpomalte v tom úseku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Místo kávy formulář, místo zákusku vatovou tyčinku. Jinda z humpoleckých kaváren se na jeden den proměnila v nábrové středisko Národního registru dárců kostní dřeně. Lidé chodili nejenom kvůli malému Jindříškovi, který akutně potřebuje transplantaci. Mohou pomoci i dalším, jak uslyšíte v reportáži Milana Soldána po 6:45. Je pátek, je 2. října 6:05.
3: Dobré

0: To byl Jiří Korn, písnička Neplakej, v 6 hodin a 10 minut v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi je řidičská abeceda, osvěžujeme si pravidla silničního provozu. Dnes si na Českém rozhlasu Vysočina povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Vše vysvětlí Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Řidičská abeceda bude pokračovat i zítra ráno, kdy si povíme o tom, jestli vám může policista zadržet registrační značky. Je pátek, je 2. října, máme 6 hodin a 12 minut. Hezké ráno.

0: Legendární skupina Slade v 6.16, za chvíli Věra Špinarová, Grand Hotel Tří strun, anebo Vlastní svět a Marek Ztracený.
1: Počasí.
0: Probouzíte se do 2. října, je pátek, na Vysočině dnes bude oblačno a bez srážek, k večeru mraků ubyde. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6. hodina 20. minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme krásné páteční ráno. Pětiletý Jindra trpí leukémií, nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně. Jeho příběh oslovuje po celé republice. Do Humpolecké kavárny proto od čtvrtečního rána přicházeli lidé, aby se nechali zapsat do registru dárců. S každým nově příchozím stoupala šance na nalezení geneticky kompatibilního dárce, a to nejenom pro Jindříčka.
1: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Takhle, jakoby, tak. Budete je dávat do pusy na horní rep. Takhle, takhle. Super. Protáčet mezi prsty a zároveň jezdíte po horní dásni sem a tam. A aspoň minutku.
2: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Koná se tu totiž něco, co lze nazvat jako nábor dárců kostní dřeně. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
3: A jsem ve finále ráda, že ano, že jsem do toho asi šla. Asi, a věřte mi nebo ne, teď to řeknu paradoxně, mě by to ještě předem nenapadlo, já tomu hrozně jako fandím. Hrozně to jako šířím, ale nenapadlo mě, že bych jako sama, protože jsem se přesně bála. No. Je to trošku nekomfort dočasný, ale zase na druhou stranu to vědomí to, že jakoby pomůžete někomu na celý život. To si v sobě nesete prostě pořád.
2: A tady nám přišel někdo další.
4: Barbora. Protože můžu, jsem zdravá, jestli to někomu pomůže, tak ráda pomůžu. Jestli se to povede teda, nebo jestli se najde ta schoda.
2: To, co se tu děje, by si možná zasloužilo vysvětlení od někoho fundovanějšího, než jsem já. Proto se obracím na Boniku Bartoňovou z Českého národního registru dárců kostní dřeně.
1: Máme na starost vlastně nábor dárců do registru dárců kostní dřeně. Takže pořádáme nábory po celé České republice. Mám několik kolegyní, které se starají každá o svou oblast.
2: Ale tady je to vlastně z konkrétního i důvodu, pokud vím.
1: Tady tenhle ten nábor je ještě situovaný vlastně kvůli kloučkovi, Jindříškovi, který mu je teďka 5 let a potřebuje najít dárce kostní dřeně.
2: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
1: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí pro lidi, kteří vlastně přijdou, jelikož to dělají dobrovolně. A my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho, je tady prostě taková pohoda.
2: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám pohodové páteční ráno, jsou tu krátké zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům novoměstské nemocnici. Vozidla za skoro 4 miliony korun nahradí ta starší a opotřebená, z nichž jedno nemocnice využívá už více než 20 let. Za jeden rok záchranáři převezou zhruba 26 tisíc pacientů. Hraní videoher a duševní zdraví nebo digitální rovnováha, tomu se dnes bude věnovat Prague Fest v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozví například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá tři nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové. Další nabízí pohled na světoznámého malíře Milana Kunce. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje snímky tří fotografů, včetně Mikuláše Metka. Britský hudebník Sting dnes slaví 75. narozeniny. Mezi jeho největší hity patří třeba písně Fields of Gold, Desert Rose nebo skladba Every Breath You Take, která vznikla během jeho působení v kapele The Police. Sting je držitelem 17 cen Grammy a po celém světě prodal přes 100 milionů alb. Španělským fotbalistům bude v sobotním utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno. V úterý pomohl úřadujícím mistrům světa i Evropy jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem. Po utkání ale ucítil bolest a po vyšetřeních národní tým opustil. V Pelhřimově nebo Libici nad Doubravou je 12 stupňů, v Novém Rychnově 9. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na silnicích Vysočiny. Plynulá by měla být i dálnice D1.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:33. Přejeme hezké ráno.

0: To byla Věra Martinová, Toulavý džíny v 6.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Máme pátek 2. října, takže po 13. hodině nebudou u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina chybět paní doktorka Kateřina Cajdamlová a Patrik Rozehnal. Otevřou naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. Jaké téma se dnes bude rozebírat, to vám teď prozradí. Přeji hezké ráno.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho, ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy. To vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byla skupina Orange Blue v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je přesně 6:45. Za chvíli tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte Emu Drobnou s Adamem Ďuricou. Čeká nás písnička s názvem Naše hriechy.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaký bude pátek v kraji Vysočina?
2: Oblačnosti už bude hodně, ale ona by snad většinou mohla být průsvitná, takže sice nějaké oblačno, možná až zataženo, to zataženo hlavně v západní polovině kraje, ale může se objevit i jinde, nicméně jak jsem naznačila, tak snad ta oblačnost by měla být i průsvitná, je tomu tak i teď ráno. Teploty momentálně nejčastěji od nějakých z 15 až po skoro 3 stupně v některých údolích, takže zase veliké rozdíly dané hlavně větrem, který někde právě fouká více, hlavně ve vyšších polohách, ale jsem tam někde i jinde, třeba na jihovýchodě kraje, a jsou místa právě, kde nefouká téměř vůbec, anebo je bez větří.
0: Jak na tom budeme s teplotami?
2: 20 až 23 stupňů, čili zhruba to též, co v těch minulých dnech, byť tady té oblačnosti bude více, takže to možná bude takové trošičku pomalejší stoupání těch teplot dnes. No a vítr, ten by měl foukat stále od jihovýchodu, případně až jihu, mírný, už ne tedy tak moc, jak v těch minulých dnech. Nicméně hlavně ve vyšších polohách tam ještě může foukat trošku více a během odpoledne bude vítr zvolna slábnout.
0: Jsou před námi dva volné dny, jaký bude víkend?
2: V podstatě také slunečný, hlavně sobota, kdy by mělo převažovat jasno, nebo se objeví jen nějaká menší průsvitná oblačnost, a teplotně zítra ráno zase v údolích nejchladněji, kolem 5-4 stupňů, jinak tak 10 až 7, odpoledne 20 až 23, na tom se nic nemění. Vítr přes den by měl foukat také podobně jako dnes, mírný od jeho východu, no a v neděli tam už vítr bude tak jakoby slábnout, spíš se bude měnit potom k jeho západnímu, a během odpoledne večera a přes noc by měla přecházet sice fronta studená, ale ona vzduch nějak zásadně neochladí a nepřinese ani žádné srážky, jenom se na ní bude zvětšovat oblačnost.
0: To říká meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lado, řekni fór.
1: Říká zaměstnanec šéfovi. Heleďte, já tady pracuju na poloviční úvazek a tak bych si prosil, abyste na mě křičel polohlasně.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Návštěvníci Humpolecké kavárny se zapisovali do registru dárců kostní dřeně. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. Čas na zprávy přináší je Tomáš Kolátor. 20 lidí se v Humpolci přišli přihlásit do Českého registru dárců kostní dřeně. Nábor v kavárně Čistá duše ve čtvrtek organizovali pořadatelé, zejména na pomoc 5letému Jindrovi, který trpí leukémií a potřebuje transplantaci. Podle pracovnice registru Moniky Bartoňové ale můžou pomoct i dalším pacientům.
2: Skrze něho jsme udělali tenhle ten nábor, jinak samozřejmě jezdíme i bez těch příběhů, protože ty lidi do toho registru je potřeba přivádět pořád, stále, aby jich tam bylo co nejvíc. Můžou do něj vstoupit mladí, zdraví lidé, máme tam věkovou hranici 18 až 35 let, nebo do 36. narozenin. Ten člověk by měl být úplně zdravý, bez trvalé medikace.
0: Lidem zbývá 9 posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita. Řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
4: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
5: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
4: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové Tipsport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2, jeho Češi v zápase vedli, ale vývoj se otočil góly Špačka a Hiky. Vítěznou branku na 3-2 dal pak Kanaďan Shore. V dresu jeho Čechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost.
6: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
0: V neúplné tabulce se Sparta posunula na 4. místo a má stejný počet bodů jako 5. České Budějovice. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude hrát dnes. Počasí. Třebíč je 6 stupňů, v Černovicích a Telči 12. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině jezdí při dnešním ránu bez nehod. Plynulá je i dálnice D1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 7 hodina 5 minuta, přejeme vám dobré páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. U Velké Bíteše se lesníci rozhodli zvládat důsledky kůrovcové kalamity jako v národních parcích. Neinvestují do masivní výsadby a velký kus práce nechávají na přírodě. Jak to funguje, na to se teď jezdí dívat odborníci z celého světa. A byla se podívat s mikrofonem Českého rozhlasu Vysočina i redaktorka Tereza Pešoutová. Co se dozvěděla, uslyšíte po 7:45.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Skupina Katapult a Blues, 2 minuty před 7:45 na Českém rozhlasu Vysočina. 78. narozeniny dnes slaví zpěvačka paní Olga Matušková, Rozená Blechová. Posíláme gratulaci, přejeme hodně zdraví. Stejně tak i herci Petru Štěpánkovi, který se také narodil 2. října 1948. Takže dnes mu je 78.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října. Svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i 2. křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve 3. minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Doufám, že i vy v pátek po ránu máte důvod k úsměvu. Usmívá se na nás sluníčko. Já bych jako jeden z důvodů k úsměvu viděl třeba to, že dnes jste vstali v rámci tohoto týdne naposledy. Blíží se víkend. O víkendu se můžete vypravit třeba na hokej. V sobotu v 15 hodin pokračuje sezóna Maxa Ligy na domácím ledě Horácké Slávie Třebíč, která tedy v sobotu v 15 hodin přivítá ve své aréně tým HC Dynamo Pardubice B, tak můžete přijít podpořit třebíčské hokejisty. Je to jenom na vás.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině bude oblačno, místy průsvitně oblačné nebe, beze srážek, k večeru mraků ubyde. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Hráli jsme vám skupinu Black Milka písničku Sedmkrát za chvíli, Václav Neckář a Mídlový princ v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Do lesů na Velkobítežsku se jezdí dívat odborníci z celé Evropy i světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Místo toho, aby napadené stromy těžili a holiny osázali novými stromky, nechali většinu procesu na přírodě a inspirují, že praxe běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích může fungovat i v ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
1: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítežsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
1: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružiním. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
1: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se pojáme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
1: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
3: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Velkobítežsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučlenného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy? A jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přes 150 obcí na Vysočině má do letošních komunálních voleb zaregistrovanou pouze jednu kandidátní listinu. Často navíc se stejným počtem jmen, jako je míst v zastupitelstvu. Volby ve víc než pětině obcí v kraji tak budou za týden symbolické. O složení zastupitelstva je totiž už předem rozhodnuto. Podle společnosti PEC Research jde nejčastěji o obce do 200 obyvatel. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. Vysutá lávka přes židovou strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září ji poškodil spadlý strom a od té doby byla zavřená. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Američanka Kristy Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala dvě dávky smrtící injekce. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 sekundy. Zaostal jen o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koudzí. V Havlíčkově Brodě je 10 stupňů, v počátkách 11. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Včera uplynulo už 7 let ode dne, kdy nás opustil Karel Gott, tak si ho pojďme připomenout v pátečním dobrém ráno.

0: Kdy pak nám voda může škodit? Nad tím se teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 5 minut před 7:45 v rubrice Co v učebnicích nebylo zamyslí Martin Písařík.
1: V učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je pátek, je 2.18.45, kolik jablek se vám letos na zahrádce urodilo? Makovičky se za chvíli pustí do pečení štrůdlu.
1: Počasí.
0: Dnešní nebe nad Vysočinou bude oblačné, místy průsvitně oblačné a bez srážek. Mraky k večeru ubydou, na teploměru naměříme v rámci Vysočiny 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: byla skupina Mňága a Žďorp, to byla písnička, kterou všichni známe, písnička Nejlíp jim bylo. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte dva umělce, kteří už bohužel nejsou mezi námi, Neďu Urbánkovou a Karla Černocha v písničce Vzácný nápoj mládí. Teď si ale s makovičkami pochutnáme na štrůdlu.
1: Makovičky.
2: Co je to štrůdl?
3: Štrůdl je k jídlu pro lidi.
4: Je sladký a dáváš tam polůvky, maliny nebo i jahody.
5: Jabko.
6: Je z těsta.
7: Je na něm cukr.
2: A jak myslíte, že se ten štrůdl dělá?
8: Doma se koukám na mamku, ale občas se to mamce vylejlo na talíř. Se to zamotá, lidi to sní, tak pak se upeče další a další a další.
2: Vy máte rádi štrůdl doma?
8: Ano.
9: Mám ráda štrůdl a babiška, když je mamka pláši a já ve školce, tak na mě se uvaří a občas udělá i štrůdl. Já pomáhám.
2: Co všechno ještě můžeme dělat z jablíček?
10: Třeba salát,
11: čus, palacinky,
12: buchta, kapsička pro děti.
13: Ještě můžeme udělat z toho koláč.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatic. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Telči funguje nová ordinace dětského praktika. Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Ukrajina podle prezidenta Zelenského poprvé použila vlastní balistickou raketu. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. V Telči začala ordinovat nová dětská lékařka. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem pediatrů. Část z nich skončila kvůli vysokému věku. Do nové ordinace se během prvních dnů přihlásilo okolo 300 pacientů.
4: Paní Kateřina z Mrákotína u Telče přišla do nové ordinace zaregistrovat svoje dvě děti. Lékaře pro ně schání průběžně několik let. Všichni předchozí skončili kvůli vysokému věku.
5: V těch třech letech jako třetí doktorky a vždycky přijdeme jenom na vstupní a zase nás vyřadí a zase na vstupní a zase nás vyřadí. Tady jsme slyšeli, že je paní doktorka mladší.
4: V nové ordinaci pracuje lékařka Zuzana Fabešová. Na stole její sestry Ludmily Zabloudilové leží diář s objednávkami pacientů.
6: Převážně je to Telč a okolí, kterým já vlastně za tím pediatrem dojíždějí. Takže Moravský Budějovice, Třebíč tam je hodně, Pelhřimov.
4: V některých místech kraje suplují nedostatek dětských praktiků nemocnice. František Jirků, Český rozhlas.
2: Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
7: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. FP-7 má dolet 300 kilometrů. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Vězný útočník Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. Poprvé v novém ročníku Ligy národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Walesu 1-2. A hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český golman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl navíc vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
3: Počasí.
2: Ve Žďáru nad Sázavou nebo při Bislavě je 10 stupňů, v Novém Rychnově 9. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitné a bez srážek. K večeru mraku ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pokud jedete z Havlíčkova Brodu na Dolní Krupou, tak opatrně. Před Českým dvorem se stala nehoda dvou aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jsem rád, že i v pátek 2. října 5 minut po 8. hodině vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Za týden tady budou volby, nicméně někde už je složení zastupitelstev v podstatě rozhodnuté. Stovky obcí v Česku totiž mají jenom jednu kandidátku. Jak jsme na tom v kraji Vysočina, to po čtvrt na 9 zmapuje Tereza Fešoutová.

0: Za 4 minuty bude 9:15 na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Petr Novák písničku Povídej. Teď už je s námi houslista pan Jaroslav Svěcený, který by vás rád pozval na svůj jihlavský koncert. Zdravím vás a máte slovo.
1: Vážení a milí přátelé, 3. října vás srdečně zvu na 18. hodinu do kostela svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Budeme tam mít krásný koncert spolu s mým kolegou klavíristou Jaromírem Klepáčem a budu vám představovat nádherné housle 400letí a budeme na ně hrát muziku, která bude nejenom od českých autorů, jako je Dvořák, Smetana, Suk, ale taky samozřejmě těch mimočeských, to znamená Brahms, Bernstein, Gershwin. Bude to spoustu, celá plejáda a budeme to propojovat s historií, s evropskou historií tajuplných příběhů evropských houslí. Takže pokud vám vyjde čas, přijďte 3. října do nádherného prostora kostela svatého Jakuba Většího do Jihlavy. Tak se na vás těším a mějte se krásně. Ahoj.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: minuta po 8:15 do 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte další české písničky, třeba Martina Maxu, Je to prostý, anebo Marie Rotrovou v písničce Hvězda supernova.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme oblačno, beze srážek, k večeru mraků ubyde, odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů
1: Celsia. Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrni odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy fakta tajemství.
2: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: to prostý.
1: 8.20, to byl Martin Maxa na Českém rozhlasu Vysočina. Je pátek, je 2. října a to znamená, že za týden půjdeme v Česku k volebním urnám. Budeme vybírat své nové obecní zastupitele. Někde ty volby, dá se říci, že budou takové symbolické, protože v mnoha obcích je jedna kandidátka a často navíc s takovým počtem kandidátů, aby přesně obsadili i křesla v zastupitelstvu. Na Českém rozhlasu Vysočina je se mnou redaktorka Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: A prozrať, kolik takových obcí, kde jsou volby v podstatě už rozhodnuté, na Vysočině máme?
2: Není jich vůbec málo. Já jsem se dívala na mapu, kterou zveřejnila společnost Pack Research, a těch obcí, kde je na výběr pouze jedna kandidátka, jsem napočítala více než 150. Vysočina jich má přitom 700. Takže příští pátek a sobotu budou nesoutěživé volby ve víc než pětině obcí Vysočiny. Většina kandidátních listin totiž obsahuje přesně tolik jmen, kolik je křesel v zastupitelstvu. Paradoxem je, že i tak kandiduje v Česku vlastně obrovský podíl lidí. O místo v obecním zastupitelstvu se podle Pack Research uchází každý 46. dospělý obyvatel. To v Evropě nemá obdoby. Na Vysočině je to dokonce každý 36. obyvatel.
1: Prozrať prosím, jak je tedy možné, že je na tolika místech pouze jedna kandidátka?
2: Je to kvůli rozdrobenosti samospráv v Česku. Máme totiž vůbec nejmenší a také nejméně lidnaté obce v Evropě. V České republice je totiž víc než 6 000 samostatných měst a obcí. Pro srovnání, 6,5× větší Španělsko jich má jen o necelé 2 000 více. V mnoha případech to proto u nás znamená, že jsou komunální volby pouze symbolické. Lidé přijdou k urnám, hodí tam obálku se svým hlasem, ale reálně o ničem nerozhodují. Složení zastupitelstva totiž známe už teď. V celé republice to v tuto chvíli víme u více než 1000 obcí, kde je jen jedna kandidátka se stejným počtem jmen, jako je zastupitelů. Na necelých 900 místech jsou na tom voliči o něco lépe. Do schránky dostanou sice také jenom jednu kandidátní listinu, ale vybírat můžou alespoň mezi jmény, která jsou na ní napsaná. V obou případech jde ale o nesoutěživé volby a míst, kde se právě takové konají, neustále přibývá. Od roku 2010 se počet občanů, kterých se týkají, podle Pack Research zdvojnásobil.
1: Závisí to na velikosti obcí?
2: Do jisté míry ano. Když se podíváme na ta aktuální data, tak se dá říct, že čím větší je počet obyvatel v obci, tím je i vyšší pravděpodobnost, že tam se staví více kandidátek. U sídel s více než 5 000 obyvateli se týkají nesoutěživé volby pouze jedné obce v Česku, a to je Chýně v okrese Praha Západ. Na Vysočině je letos největší obcí s pouze jednou kandidátkou Nová Cerekev na Pelhřimovsku, která má zhruba 1200 obyvatel. Už teď, týden před volbami, tam známe jména 15 budoucích zastupitelů. Všichni jsou totiž na jedné kandidátce s názvem Nová Cerekev 1. Mezi ty další obce, kde budou obyvatelé za týden volit pouze symbolicky, patří na Vysočině i Šlapanov na Havlíčkobrodsku nebo Obrataň na Pelhřimovsku. Obě mají přitom skoro 800 obyvatel.
1: A dá se říci, jestli vadí nebo nevadí, že jsou někde zastupitelstva v podstatě už složená?
2: Podle Pack Research se u obcí, kde jsou nesoutěživé volby, častěji objevují nedostatky v občanské vybavenosti. Například pouze 7% takových míst má vlastní školku, jen desetina pak školu. Často tak musí se zajištěním služeb spoléhat na okolní sídla.
1: Říká Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Komunální volby 2026.

0: To byla skupina Village People v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi už jsou krátké zprávy, slovo si bere Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům novoměstské nemocnici. Vozidla za skoro 4 miliony korun. Nahradí ta starší a opotřebovaná, z níž jedno nemocnice využívá už více než 20 let. Za jeden rok záchranáři převezou zhruba 26 tisíc pacientů. Hraní videoher a duševní zdraví nebo digitální rovnováha. Tomu se dnes bude věnovat Prague Fest v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozví například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti. Pražské muzeum Kampa dnes otevírá tři nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové. Další nabízí pohled na světoznámého malíře Milana Kunce. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje snímky tří fotografů, včetně Mikuláše Metka. Britský hudebník Sting dnes oslaví 75. narozeniny. Mezi jeho největší hity patří třeba písně Fields of Gold, Desert Rose nebo skladba Every Breath You Take, která vznikla během jeho působení v kapele The Police. Sting je držitelem 17 cen Grammy a po celém světě prodal přes 100 milionů alb. Španělským fotbalistům bude v sobotním utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno. V úterý pomohl úřadujícím mistrům světa i Evropy jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem. Po utkání ale ucítil bolest a po vyšetřeních národní tým opustil. V Pelhřimově nebo při Byslavi je 12 stupňů, v Novém Rychnově 9. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor při cestě z Havlíčkova Brodu na Český dvůr. U odbočky na zádušní rybník se stala nehoda dvou aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jak jste slyšeli ve zprávách, Sting dnes slaví 75. narozeniny. Olga Blechová, 78. Tak si ji, narozeninovou oslavenkyni, teď pustíme. Všechno

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

víš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: To byla skupina Olympic, to byly Slzy tvé mámy. Skupina Olympic jede své Bombardiák Tour. V rámci něj už příští týden ve čtvrtek 8. října zavítá do Jihlavského domu kultury. Ne moc, ale nějaké vstupenky ještě zbývají. Teď ale míříme do Telče, kde začala pracovat nová lékařka pro děti a dorost. Do ordinace se jí kromě lidí z města a blízkého okolí hlásili i pacienti z jiných míst kraje, kde se potýkají s nedostatkem pediatrů.
1: Paní Kateřina z Mrákotína u Telče přišla do nové ordinace zaregistrovat svoje děti. Lékaře pro ně schání průběžně několik let.
2: Psala jsem teda 42 pediatrům na Vysočině. Posílala jsem e-maily, protože telefonáty neměly smysl.
1: Odpověď přišla od jedné doktorky. Děti u ní nevydržely dlouho. Po čase praxi ukončila kvůli vysokému věku. To se opakovalo i v další ordinaci.
2: Děti mají velkou radost po těch 3 letech u třetí doktorky a vždycky přijdeme jenom na vstupní a zase nás vyřadí a zase na vstupní a zase nás vyřadí. Tady jsme slyšeli, že je paní doktorka mladší.
1: V nové ordinaci pracuje lékařka Zuzana Fabešová. Na stole její sestry Ludmily Zabloudilové leží diář s objednávkami pacientů.
3: Tak teď momentálně objednávám někdy v půlce října, od 15. dávám termíny. Převážně je to Telč a okolí, kterým já vlastně za tím pediatrem dojíždějí, takže Moravský Budějovice, Třebíč tam je hodně, Pelhřimov,
1: fakt až takhle?
3: Ivančice, Hrotovice.
1: Během několika prvních dní se do ordinace přihlásilo okolo 300 pacientů.
4: Je možné, že při tisícovci si řekneme ještě, že je to málo dětí a budeme pokračovat dál přijímat děti. Je možné taky, že už to bude nad naše síly.
1: Právě jih a jihozápad Vysočiny se potýká s nedostatkem dětských praktických lékařů dlouhodobě, připustila Petra Pevná, oblastní ředitelka VZP.
5: Opravdu, kde nás to jakoby hodně pálí, je ta oblast Jemnicko-Moravsko-Budějovicko. Tam je to opravdu asi nejožehavější.
1: V některých místech kraje suplují nedostatek dětských praktiků nemocnice. Ambulanci otevřela tento měsíc ta v Novém Městě na Moravě. Další fungují ještě v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45, ladíte Český rozhlas Vysočina, čeká nás předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak je tady pátek, poslední pracovní den tohoto týdne. Jaký bude z pohledu počasí?
2: A měl by být relativně spíše s větší oblačností, bude oblačno v západní polovině kraje, může být až zataženo, ale ta oblačnost bude často nebo většinou průsvitná, takže alespoň částečně krzní to sluníčko prosvítat bude a večer se začne částečně zmenšovat. Teploty které se teď pohybují většinou mezi 8 a 12 stupni Celsia, by měly vyšplhat mezi 20 až 23 a k tomu bude vát mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi do 20 km v hodině a ten bude během odpoledne zvolna slábnout.
0: Jaké jsou vyhlídky na víkend?
2: A zítřek by měl být slunečný, jasný, nebo se může objevit menší průsvitná oblačnost. Zítra ráno se můžeme výjimečně v údolích potkat s nějakou mlhou. Teploty by měly klesnout mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 4 a zítra zase odpoledne vyšplhat mezi 20 až 23. A neděle to bude s větší oblačností, ještě začne s menší oblačností, jasným až polojasným, znovu se v neděli ráno můžeme v údolí potkat s mlhami a během dne bude postupně oblačnost přibývat a na spíše oblačnou, možná až zataženo a teploty by měly vyšplhat mezi 18 až 22 stupňů.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 8:45 se od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Robin Šalamon. Přeju vám krásný víkend, budu tu opět v pondělí v 5 ráno a dnes po 9. hodině za mikrofon usedne Jožka Kolář.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Lado, řekni fór.
1: Říká zaměstnanec šéfovi. Heleďte, já tady pracuji na poloviční úvazek a tak bych si prosil, abyste na mě křičel polohlasně.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Lesníci z Velké Bíteše inspirují svým řešením kůrovcové kalamity odborníky z celého světa. Vláda druhým dnem reguluje ceny pohonných hmot, ty klesly. Čeští fotbalisté odjedou do Španělska k zápasu Ligy národů bez Adama Karabce. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Odborníci z Evropy i ze světa jezdí na exkurze do lesů u Velké Bíteše. V dobách kůrovcové kalamity tam totiž vsadili na přírodní obnovu lesa na místo těžby a zalesňování. V tuto chvíli už tvoří 80% lesů listnaté stromy. Přirozená obnova se podle lesního hospodáře Jiřího Nohela vyplatila i finančně.
2: Vlastně už je to více jak 20 roků, co jsme tady všechny břízy a listnaté stromy zachraňovali a vlastně jsem je zakázal kácet a ty už dneska jsou krásně prodejné, protože 1800 korun stojí dneska atrotu na březové vlákniny. Tak zkuste za toto prodat smrkovou vlákninu, to neprodáte. A my té bříze máme opravdu hodně.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes klesly. Podle ministerstva financí můžou čerpací stanice litr nafty prodávat nejvýše za 48 korun a 58 haléřů. To je o 14 haléřů méně než ve čtvrtek. Za benzín řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti včerejšku klesla o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od 1. října a opatření má zatím platit do konce měsíce. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé hoře jednat s tamními představiteli.
3: Černá hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
4: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
3: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
1: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápas Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
5: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu. Dal góla, takže určitě ztratě. Doufám, že ho kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
1: Národní tým dnes odletí do Španělska. Zápas Ligy národů je čeká v Ovědu zítra večer. V úterý se pak Češi představí proti Anglii. A připomeneme ještě včerejší výsledek předehrávky hokejové Tipsport Extraligy. Sparta v ní vyhrála nad Českými Budějovicemi 4-2. Dnes je na programu zbytek kola.
0: Počasí.
1: V Jihlavě jsou 4 stupně, v Moravských Budějovicích 11. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Dnešní ranní autobus z Vídně do Jihlavy měl pár minut zpoždění, nicméně teď už vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 11 minut zdraví Joža Kolář. Dýně na všechny možné způsoby teď budeme ochutnávat po následujících několik týdnů. Dýně je plodina tak variabilní, že z ní uvaříte opravdu téměř všechno. Od polévek přes omáčky, přílohy až po dezerty. My si dnes dáme variaci na dýňové knedlo zelo, které je opravdu vynikající.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Tykve jsou rozmanité barevně i chuťově. Existují jich desítky druhů. A protože dozrávají na podzim, spojujeme si je i my s podzimními recepty. Až dostanete chuť na vepřoknedlo zelo, zkuste novou variantu. Dýňové zelí totiž vařívala už moje babička a já jsem na ně, kdo ví, proč zapomněla. Jiří Pálka, pořadatel dýňobraní ve Velkém Meziříčí, mou paměť osvěžil a dodal nám recept.
3: Krájí se dýně. Nejlepší je třeba na to použít dýni královského prince, které mají takový chutnější dužiny. Uděláte cibulový základ, buď na oleji nebo vepřový sádlo, nastrouháte to a jenom 2 minutky to povaříte, jinak z toho máte okamžitě dýňové pyré. Když tomu dáte trošku zázvoru, ničemu to neublíží, a dáte tam trošku vinného octu, to potom drží lépe tvar. Samozřejmě osolit, jako dosolit se dá vždycky. Jak je to jednou přesolený, tak už s tím moc velký zázraky dělat nejdou.
2: Vida, zatímco babička přidávala do dýňového zelí kmín, vyzkoušet se určitě dá i s trochou zázvoru. A teď jdeme na přílohu, tedy dýňové knedlíky.
3: Dýňový knedlíky ala bramborový, tam je 80% dýně, 20% brambora. Když uděláte knedlíky z 10 brambor, tak vezmete jenom 2 brambory a ten zbytek, těch 8, nahradíte dýní. Ale je potřeba na to dýní třeba královského prince, který mají hustější dužinu. Tak vlastně to s tím nahradíte a pro jistotu se to dá ještě trošku zahustit bramborovým škrobem.
2: Tolik tedy nápady Jiřího Pálky. Maso doplníme, jaké máme nejraději, ať už vepřové výpečky, nebo touto dobou klidně i zvěřinu. A máme neuvěřitelně dobrý oběd. Zkuste ho a dobrou chuť.
0: A já to musím potvrdit, protože pan Pálka nás nedávno navštívil v rádiu a přivezl s sebou spoustu dobrot, včetně výše zmíněného vepřa knedla zela, ovšem z dýní. Každopádně dýnobraní na Fajtově kopci, kde můžete ochutnat tyhle lahůdky, se koná už zítra od 14 hodin. Bohatý program a úterní rozhovor s pořadatelem Jiřím Pálkou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Místo kávy formulář, místo zákusku vatovou tyčinku. Jedna z humpoleckých kaváren se na jeden den proměnila v náborové středisko Národního registru dárců kostní dřeně. Lidé chodili nejenom kvůli malému Jindříškovi, který akutně potřebuje transplantaci, pomoct můžou i dalším, jak uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 25-letý Jindra trpí leukémií a nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně. Jeho příběh oslovuje po celé republice. Do humpolecké kavárny Čistá duše proto od čtvrtečního rána přicházeli lidé, aby se nechali zapsat do registru dárců. S každým nově příchozím stoupala šance na nalezení geneticky kompatibilního dárce a nejen pro Jindříška.
1: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Takhle, jakoby, tak, budete je dávat do pusy na horní rep, takhle, takhle, super, protáčet mezi prsty a zároveň jezdíte po horní dásni sem a tam a aspoň minutku.
2: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Koná se tu totiž něco, co lze nazvat jako nábor dárců kostní dřeně. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
3: A jsem ve finále ráda, že ano, že jsem do toho asi šla, asi. A věřte mi nebo ne, teď to řeknu paradoxně, mě by to ještě předem nenapadlo, já tomu hrozně jako fandím, hrozně to jako šířím, ale nenapadlo mě, že bych jako sama, protože jsem se přesně bála. No. Je to trošku nekomfort dočasný, ale zase na druhou stranu to vědomí to, že jakoby pomůžete někomu na celý život. To si v sobě nesete prostě pořád.
2: A tady nám přišel někdo další.
4: Barbara. Protože můžu, jsem zdravá, jestli to někomu pomůže, tak ráda pomůžu. Jestli se to povede teda, nebo jestli se najde ta schoda.
2: To, co se tu děje, by si možná zasloužilo vysvětlení od někoho fundovanějšího, než jsem já. Proto se obracím na Boniku Bartoňovou z Českého národního registru dárců kostní dřeně.
1: Máme na starost vlastně nábor dárců do registru dárců kostní dřeně. Takže pořádáme nábory po celé České republice. Mám několik kolegyní, které se starají každá o svou oblast.
2: Ale tady je to vlastně z konkrétního i důvodu, pokud vím.
1: Tady tenhle ten nábor je ještě situovaný vlastně kvůli kloučkovi, Jindříškovi, který mu je teďka 5 let a potřebuje najít dárce kostní dřeně.
2: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
1: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí pro lidi, kteří vlastně přijdou, jelikož to dělají dobrovolně. A my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho, je tady prostě taková pohoda.
2: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Určitě znáte pořekadlo spí jako dudek. Co přesně to znamená? O tom bude dnešní výlet do minulosti. Pořád bejvávalo na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přichází s Miroslavem Markem právě teď o 14:03. Hezké dopoledne.
1: Bejvávalo.
2: Jak to, že když někdo tvrdě spí, říkáme, že spí jako dudek? Dudek je pták. Celým jménem dudek chocholatý. Je to nejspíš nejvýstřednější ptačí druh u nás. Má na naše poměry neobvykle pestré zbarvení a také dlouhý, dolů zahnutý zobák a vysokou chocholku na hlavě, takže vypadá, jako kdyby pocházel z úplně jiných exotických končin. Ale nikterak extra tvrdě nespí. Podle ornitologů znalých věci se spánek dudka chocholatého nikterak neliší od spánku jiných ptáků, tak jak to, že říkáme, že někdo spí jako dudek. Vysvětlení je toto. Přirovnání spí jako dudek se za starých časů používalo výhradně u dětí. O nich se tvrdilo, a možná, že se tvrdí dodnes, že spí nejtvrdším spánkem tehdá, když se pokaká. Nebolí je bříško. A protože se za těch dávno minulých dob tradovalo, že mláďata dudků žijí v hnízdě plném exkrementů, nebo dokonce, že jim rodiče přinášejí jako krmení trus, ve kterém je hmyz a jeho larvy, použili naši předkové tuhle prý skutečnost jako přirovnání. Takže podle vzniku onoho úsloví není nic vábného spát jako dudek. Prapradědové, kteří s tím přišli, se ovšem velmi mýlili. Zápach kolem hnízda dudka má úplně jiný původ. Jaký? Skutečností je, že hnízda dudků neobsahují významně větší množství výkalů než hnízda jiných ptáků. Ale samice dudků, které sedí v hnízdě s mláďaty, mají zvýšenou schopnost bránit své hnízdo před nepřáteli. A tuto obranu provádějí tím, že vystřikují tekutinu z kostrční žlázy. Její pach je velmi podobný pachu pokakaného dítěte, které tvrdě spí. Tak takhle to vzniklo. A ještě poznámka na závěr. Jan Amos Komenský ve svém díle Orbis Pictus dokonce o dudkovi tvrdil, že, cituji, je to pták nejsmrdutější, neboť lejnažere. Ani učitel národů neměl pravdu. No a příště v pondělí o suchu před 115 lety.
1: Bejvávalo.

0: I v dnešním tady pátečním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se budeme věnovat minutě pro zdraví. Už za pár minut si řekneme, jak snížit riziko nádoru tlustého střeva. Hezké dopoledne.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mina.

že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

0: zdraví.
1: Jak by mělo vypadat stravování, abychom snížili riziko, že vznikne nádor tlustého střeva?
2: V podstatě je to pestrá strava, kde je dostatek všech živin. To, co výrazně může pomoci v prevenci rakoviny tlustého střeva, je dostatek vlákniny, která je obsažená v zelenině, ovoci, celozrnných produktech. Vláknina vytvoří v tlustém střevě objem, střevo právě na ten objem reaguje reflexivně a následně dojde k vyprazňování. A to je hrozně dobře, protože pravidelným chozením na velkou se to střevo pravidelně vyprazňuje a čistí. Logicky je to zároveň prevence zácpy a tím pádem i hemoroidům. To vše zvládne obyčejná vláknina.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli trochu jiné téma, ryba, která vypadá jako česká verze žraloka. V řekách Dyji a Moravě plavou tisíce nových jezeterů. Ochránci přírody je tam tento týden vypustili na několika lokalitách. Byli jsme u toho a reportáž uslyšíte za chvíli. Kapelu Buty a písničku Vrána, tu vám přinášíme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina právě teď. Také se vám líbí.
4: Letí vrána, letí vzduchem. Nepospíchá, šetří síly, jedním okem, jedním uchem,

0: Ochránci přírody tento týden na čtyřech místech vypustili do řek Moravy a Deje přes 2000 jeseterů. Očipované ryby pochází z rybníkářství Pohořelice. Jeseter je původní druh velkých evropských řek, v dnešní době je ale kriticky ohrožený. Ekologové se takto snaží obnovit i podmínky, které jeseteři potřebují k životu.
1: Tak první už si pluje.
2: Ochránci přírody přivezli jesetery v okysličených nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali, a pak už prostě čekáme, až oni vyplujou. Ona je naštěstí byla podobná, ta teplota vody v těch boxech, jako je ve vodě. Ten přenos by měl být, řekněme, do minuty, jo? Tý doby si vyndáme z těch boxů s tím kyslíkem.
2: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
3: Ta ryba nezná hranice, ji nezajímá, jestli je na Slovensku, v Rakousku, v Česku, migrují skutečně na 100-kilometrové vzdálenosti. My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jesetera v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky, kde se daří jeseterům. To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
2: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
3: Z velké části díky pytláctví, díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do rakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně. Klíčem úspěchu je, že ta ryba tady má stabilní populaci a rozmnožuje se.
2: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
4: Stará vývojová vlastně větev. Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dnaté řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
2: Podle něj potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
4: Potřebuje štěrky, hluboké tůně, mělčiny, proudné úseky, pomalu tekoucí úseky, úkryty, nalezné místo, kde se může rozmnožovat případně a nalézá tam také potravu.
2: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem, jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: pátek, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Zhruba polovina Vysočiny potřebuje nové pediatry. Desítky obcí na Vysočině už své budoucí zastupitelé znají. Je tam pouze jedna kandidátka. Americký prezident Trump pohrozil Iránu trestem za možný podíl na incidentu v letadle Fly Dubai. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. Dopolední zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Přibližně polovina území Vysočiny je mezi takzvanými preferovanými oblastmi VZP pro umisťování dětských praktických lékařů. Jde o místa s největší potřebou nových lékařů a vyšším rizikem nedostatku zdravotní péče. Kde je v regionu situace nejkritičtější, shrnuje regionální ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Petra Pevná.
5: Opravdu, kde nás to jakoby hodně pálí, je ta oblast Jemnicko-Moravsko-Budějovicko. Řada pediatrů je už seniornějšího věku. To znamená, že jejich odchodem do starobního důvodu nebo ukončením praxe se těžko hledá za ně náhrada.
4: Přes 150 obcí na Vysočině má do letošních komunálních voleb zaregistrovanou pouze jednu kandidátní listinu. Často navíc se stejným počtem jmen, jako je míst v zastupitelstvu. Volby ve víc než pětině obcí v kraji tak budou za týden symbolické. O složení zastupitelstva je totiž už předem rozhodnuto. Podle společnosti Peck Research jde nejčastěji o obce do 200 obyvatel.
6: Největším sídlem s jedinou kandidátkou je v kraji Městys Nová Cerekev. Žije tam zhruba 1200 obyvatel a do 15členného zastupitelstva kandiduje na jedné listině přesně 15 lidí. Předem rozhodnuto je například i v Obratani na Pelhřimovsku a ve Šlapanově na Havlíčkobrodsku. Obě sídla mají téměř 800 obyvatel. I v nich ale množství kandidátů přesně odpovídá počtu zastupitelů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí. Většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil, konkrétní ale být nechtěl.
0: Sport.
4: Hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český golman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl navíc vyhlášen třetí hvězdou zápasu. A basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k cennému vítězství nad Realem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole připsal druhou výhru.
0: Počasí.
4: V Humpolci a Telči je 12 stupňů, ve Vatíně 13. Dnešní nebe bude oblačné, místy průsvitné a bez srážek. K večeru mraku ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V Telči je uzavřen mezi kruhovými objezdy úsek ulice 9. května. Oprava povrchu vozovky tam potrvá až do příštího čtvrtka. Nehody na Vysočině hlášené nemáme. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 10. hodině vám přeji příjemné pohodové páteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Staří mlynáři si k mletí obilí přibírali i další činnosti, například pilu. V Divišově na Žďársku k tomu i lisovali olej. Více bude znít v dnešním příběhu z Vysočiny za pár minut.
8: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
7: Konkrétně hned po písnice Jaromíra Nohavici. Jmenuje se Těšínská.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V Divišově na Žďársku stojí mlýn, který mlel obilí do 50. let minulého století. Naštěstí zůstala budova rodině mlynářů Kašů, kteří mlýn opatrují dodnes. Zachovaly se dokonce i části technologií na lisování hliněného oleje.
2: S Lubomírem Kašou stojíme před velkou budovou. Toto býval mlýn
3: na obilí a u toho byla výroba nebo lisování lněného oleje. To bylo od roku 1761. Jinak mlýn tady stál mnohem dříve. První zmínku mám, kdy tady byl první náš předek Mikuláš Kaša 1568.
2: Vy teď dáváte ten starý mlýn nějak do pořádku.
3: Já chci zachovat to torzo, který z toho zbylo, no a k tomu něco dopřidat.
2: Provedete mě?
3: Určitě.
2: Vstupujeme do starého mlýna. Vidím tady už nějaké technologie.
3: Tady tenhle ten spodní prostor jsem zasvětil trošičku právě lisování toho lněného oleje. Prvně z toho lnu ty kuličky potřebovaly dostat z těch klasů pryč. A na to fungoval právě takový ten hřeben.
2: Jenom ručně.
3: Len, ano, ručně a přes ten hřebínek se to vyčesávalo.
2: Máme semínka. A co se semínky?
3: Nadrtit na moučku. Tomu zařízení se říká stoupy. V podstatě trám, který je okovaný a vlastní vahou prostě bouchá dolů.
2: To už je nějaký stroj, který může pohánět to mlýnské kolo.
3: To je právě ta přidružená výroba, protože když ten mlýn se točí a třeba není tolik práce na mletí obilí, tak aby se využila ta síla ty lidi.
2: Tomu. Někdo měl jenom pilu, tady bylo předané i to lisování oleje.
3: Olejna takzvaně. Tady se zachovalo ve mlýně zbytky těch právě starých stup, ten spodní hmoždíř, ve kterém se to roztloukalo a zároveň takový obrtlík, který nadzvedával ty klády.
2: Koukneme dovnitř, to vypadá jak latrína.
3: Ano, přesně tak, vypadá to jako trochu jako záchod. To jsou právě ty hmoždíře, do kterého se nasypalo lněný semeno a ze spodu do toho šly ty klády. Stoupy už neobnovoval, abych nelikvidoval tu přístavbu, která tady zůstala.
2: Tady to je v podstatě model, jste vytvořil.
3: Můžeme to dokonce i pustit sice na ruční pohon, ale dokážeme s tím pohnout, abyste si dokázali představit, jak to funguje.
2: Takhle to tady bouchalo, když lisovali vaši předkové lněný olej. Ve stoupách vznikla moučka.
3: Ta šla potom do olejny další zpracování, kde se vařila a potom teprve ještě za tepla to šlo do lisu. Udělal jsem model toho lisu, protože originální lis jedna ku jedné by se mě sem nevešel.
2: Pro představu, jak byl velký?
3: 4,5 metru byly dlouhý klády. Každá kláda měla v průměru asi 50 cm.
2: Vy jste šel tak na půlku, jak ano, se tak dívám. Ano. To kolo má taková držadla, takže to ano. Poháněl člověk.
3: Údajně s tím točili dva, tím lisem, těmi kládami dlouhými. Tam byl prostě obrovský tlak.
2: Ty klády jsou do Včka a v té užší části jsou proti sobě dvě desky. Jedna má prohlubeň, jedna má výstupek.
3: Nejdříve se ta moučka, která byla připravena na lisování, dala do žíní.
2: Taková vložka,
3: síťka, řekněme, takhle se to zaklopilo a to se vložilo do téhle té prohlubně proti tomu pupku. No a potom už se otáčelo, protože na každou stranu je
2: tady závit.
3: Šroub. Ano, na jednu stranu je levý, na druhou stranu pravý, takže když s tím točím, tak ty klády jdou k sobě. Z toho korítka stíkal ten olej do nějaké nádoby.
2: Proto byla ta vnitřní vložka ze žíní, ano. Že to opravdu fungovalo jako síťka.
3: Ano, aby to proteklo. Podle popisu mýho dědy ze 3 kg té připravené směsi se obvykle vylisovalo asi 0,5 litru lněného oleje.
2: Z Divišova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A doufám, že vaše dnešní dopoledne je stejně příjemné a pohodové jako muzika ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V 10 hodin 19 minut dospíval Elton John. Před malou chvílí zahájili organizátoři v Křižanově třetí ročník akce Křiž Art. Je tam také náš regionální stopář, se kterým se za pár minut spojíme.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
3: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Kapela Činasky, první signální dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Třetí ročník křižanovské akce Kříž Art, na které můžete zhlédnout díla místních umělců, letos rozšířila vystavovací plochy. Celkem jsou tři a návštěvníci umělecké výtvory budou moct obdivovat dnes a také celý víkend. Do Křižanova na Žďársku se jel podívat i náš regionální stopař Adela Zachová. Dobré dopoledne, Adelo, co jste si zatím na výstavě hezkého prohlédla?
2: Dobré dopoledne. V tuto chvíli jsou zpřístupněná pouze dvě místa ze tří, a to Sokolovné a Masarykovo náměstí, obě jsem navštívila. No a to třetí místo, takzvaně u Pazderů, se návštěvníkům otevře dnes v 16 hodin odpoledne. No a na této akci jsou vystavená díla od místních autorů, tady z Křižanova a z okolí. Jsou to buď malby, nebo autoři tvořili ze dřeva, kovů, jsou tu i nejrůznější šperky nebo tetování. No a když budu konkrétnější, tak já jsem si prohlédla, nebo mě nejvíce zaujaly samozřejmě šperky, těch je tu opravdu mnoho v různých barvách, takže myslím, že dámy si tady přijdou na své. Jsou tu i různé vyřezávané postavičky ze dřeva, ty jsou hlavně na Masarykově náměstí, takže to si myslím, že zase se bude hodně líbit dětem. No a kromě toho je tahle akce také součástí dnů otevřených ateliérů a připravený je tedy i další doprovodný program.
0: A co nám tento program nabídne?
2: A letos je připravených mnoho aktivit, těšit se můžete například na komentovanou prohlídku výstavy pro děti, je tady bojovka s úkoly, také dětský koutek, zázemí pro rodiče, je to i tvořivá dílna, lekce jógy, koncerty, opékání špekáčku nebo ochutnávka kávy.
0: A kdy se můžeme na umělecká díla přijít podívat?
2: Dorazit můžete dnes a také po celý víkend, takže až do 4. října. A dnes jsou výstavní místa otevřená od 10 hodin do 21, v sobotu opět od 10 do 19 a v neděli od 10 do 17 hodin.
0: Z Křižanova na Žďársku, z křižanovské akce Kříž Art, se nám přihlásil náš regionální stopař Adela Zachová. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

0: Žádný strach, já to zvládnu, zpíval Jiří Korn. No já myslím, že pokud vás ještě čekají nějaké pracovní povinnosti, tak je taky určitě hravě zvládnete. Vždy je pátek 10 hodin 35 minut. Přeji pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jáhly mají pověst starobylého jídla. Jarka Vykoupilová a její babské rady vás ale přesvědčí, že se výborně hodí i do moderní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Jáhly jsou loupané obylky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: A v neděli nás čeká poslední soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Roman Paulus. Co to bude, vám řekneme za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jarno Hypochondra, jeho lásky, vrásky z lásky, tak je to samozřejmě správné v 10 hodin 47 minut na volách Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčety v másle bude šéfkuchař a porodce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano, je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkýho, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: No a to byl poslední letošní soutěžní recept. Kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Přírodní obnova lesů po kůrovci se na Velkobítežsku vyplatila finančně i ekologicky. Novoměstská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za víc než miliardu korun, určenou mimo jiné Slovensku. Na dnešním nebi nás čeká zvětšená oblačnost, teplotní maxima 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Odborníci z České zemědělské univerzity dávají za příklad lesy kolem Velké Bíteše. Tamní hospodář Jiří Nohel se totiž za kůrovcové kalamity vyhnul masivní těžbě a nechal obnovu lesa hlavně na přírodě. Nejen, že se to vyplatilo z ekonomického i biologického hlediska. Podle vedoucího katedry ekologie lesa Miroslava Svobody šlo i o variantu nejšetrnější k životnímu prostředí.
2: V ten nejhorší rok se ty emise spojené s tou kalamitou za ten celý rok rovnaly emisím z veškeré dopravy v České republice. To znamená nákladní, letecká a osobní doprava. A my tady máme vlastně příklad z alternativního způsobu nakládání s lesem, kdy ten uhlí zůstal v lese, emise se nezvýšily díky tomuto způsobu.
0: Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům novoměstské nemocnici. Vozidla za skoro 4 miliony korun nahradí ta starší a opotřebovaná, z níž jedno nemocnice využívá už více než 20 let.
3: Zdravotníci budou mít víc místa pro snadnější manipulaci s pacientem. Novoměstská nemocnice má ve svém vozovém parku celkem 18 sanitek. Za jeden rok převezou zhruba 26 tisíc pacientů. Každá ze sanitek přitom najede v průměru kolem 40 tisíc kilometrů. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
4: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Dál jde také Karolína Muchová, která asi před 20 minutami přešla ve dvousadách přes Britku Bolterovou. Naopak Linda Fruvirtová ve druhém kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovou ve třech setech. O postup do třetího kola dnes budou hrát taky Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. A novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal Němec Franz Reindl. Ve volbě na kongresu na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo hlasování.
1: Počasí.
0: Třebíči nebo Telči je aktuálně 14 stupňů, ve Velké Meziříčí 16. Dnešní nebe bude slunečné, místy průsvitné a bez srážek. K večeru mraků ubyde. Na teploměru naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Dukalské ulici v Novém Městě na Moravě se stala nehoda cyklisty. Na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Jiří Kolář. Josef Maršálek je bezesporu nejznámější český cukrář, jehož popularita byla podpořena také jeho vystoupením ve Stardance. O tom, že jeho cesta k vysněné cukrařině byla docela složitá, jsem si s ním povídal zhruba před rokem. Reprízu rozhovoru uslyšíte za pár minut. Písničku Deny neboli Denisa od Miroslava Žbirky tu vám přinášíme právě teď. Hezký poslech a pohodové páteční dopoledne.

0: posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dnešní rozhovor Českého rozhlasu Vysočina vzniká v jižních Čechách, kde jsem se potkal s Josefem Maršálkem. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Vy jste v současné době, troufám si říct, asi nejznámější český cukrář, ale ta vaše cesta k tomu cukraření, k tomuhle řemeslu, nebyla úplně přímočará. Jak to vlastně vzniklo, že dneska ovládáte dezerty na výbornou, ale předtím jste dělali něco ještě úplně jiného?
2: Byla to cesta dlouhá, byla to cesta trnitá, bylo tam spoustu klacků a nástrah na té cestě, ale já jsem se pro tu cukrařinu podvědomě rozhodl, když mi byly 3 roky.
1: A já jsem... Tak to je hodně, hodně brzo. Chtěl jsem se zeptat, čím jste chtěl být malý jako chlapec a už to víme, chtěl jste být cukrářem.
2: No, já si před těmi 3 roky moc toho nepamatuju, ale vím, že když jsem ve 3 letech dostal dort od tety Viktorky k narozeninám a teta Viktorka byla pověstná svými dorty a dělala svatby a dělala různé oslavy a přitom to nebyla cukrářka jako vyučená. Tak já si myslím, že to, jak mi to ty rodiče postavili na klidin a byly tam ty svíčky a marcipánový růže, tak mi to docela změnilo vnímání o světě. No. Takže já jsem si říkal, že bych to chtěl dělat a umět a potom jsem se toho snu moc nevzdával, ale rodiče toužili potom mít doma učitele, takže spíš tlačili mě směrem na gymnázium a opravdu na vysokou školu.
1: A vy jste gymnázium udělal, odmaturoval, ale to jste ještě nebyl cukrář.
2: No to jsem nebyl cukrář, ale já jsem vlastně od nějakých třeba 9 let se té cukrářině dost intenzivně věnoval. A když už jsem potom si dokázal objednávat věci na různých obchodech a v knihkupectvích, tak jsem se pídil po odborné literatuře a ono to nebylo moc jednoduché se k ní dopátrat, protože neexistoval internet. Takže já jsem se vlastně k těm informacím dostával bez té učňovské střední školy jako velmi těžce. To nebylo jednoduché, nebylo to snadné. Dneska už je to vlastně procházka rajskou zahradou v porovnání s tím, co to bylo, co se informací týče. Takže já jsem si zatím s ním šel, takže já jsem opravdu udělal gymnázium, rok jsem učil na základní umělecké škole, ale to srdce volalo potom, že chce být cukrářské.
1: A co jste učil na té základní umělecké škole?
2: Já jsem vlastně učil na stejné škole, na které jsem 9 let předtím studoval a studoval jsem akordeon, takže já jsem učil akordeon, klavír a hudební nauku.
1: Takže vy jste i muzikant.
2: A co Čech to muzikant, akorát co Čech to zpívá čistě a jasně.
1: O Vánocích napečete a ještě koledu zahrajete.
2: A takhle to u nás opravdu bývalo. Já když jsem ještě býval s rodinou, s rodiči, se sourozenci na Moravě, nebo když jsem na Vánoce byl doma, tak jsem měl zaparkovaný v dětským pokoji, za dveřmi byl kufr s akordeonem a opravdu to bylo tak, že jsem před Vánocema pekl. Potom jsem pomáhal se salátem, řízky, kapra, to ne, to už dělal táta a máma, ale po večeři samozřejmě jsem upaloval pro akordeon a musel jsem si to odpracovat, takže jsem ještě hrál koledy.
1: Ale pojďme zpátky k té cukrařině. Jak tedy potom jste se z té základní umělecké školy o těch akordeonů dostal k těm štrůdlům, věnečkům a tak dále?
2: Já jsem si těch prvních 20 let jako vyzkoušel podle toho, jak to chtěli rodiče, abych to dělal. A já jsem potom roce učení pochopil, že takhle jako nechci fungovat zbytek života, že nechci předávat zkušenosti za prvé, které nemám, za druhé mezi mnou a nejstarším žákem byl rozdíl 2-3 let. Mm-hmm. Takže to jsem si jako necítil jako senior ve smyslu a teď už mám ty zkušenosti a tak teď je jako začnu předávat. A navíc pořád tam byla ta touha dělat tu cukrařinu, tak já jsem to po roce vyučování zabalil a odjel jsem do Prahy v roce 2002 a začal jsem schánět prostě svoji první cukrářskou štaci.
1: A jaká byla ta vaše první cukrářská štace a jak jste se pak dostal dál? O tom si budeme povídat za chvíli.
0: Host dobrého dopoledne.

0: Josef Maršálek, známý český cukrář a pekař, je naším hostem. Už jsme slyšeli, že ta jeho cesta k cukrařině nebyla úplně jednoduchá. Vlastně v roce 2002 přišel do Prahy. A co bylo dál v té Praze? Protože vy jste pak byl i v zahraničí.
1: Já jsem přišel vlastně v nejhorší možný čas, protože jsem přišel v létě a v létě cukráři nevyrábí tolik, co na podzim zimě. A potom to byl přesně ten rok, kdy na Prahu se valila tisíciletá voda. A byl to přesně ten měsíc, byl to ten červenec. Ale obcházel jsem různý provozy na základě inzerátu z novin a vlastně hned ve druhém nebo ve třetím mi otevřeli manželé Šikovi svou náruč, rodiče Patrika a Kristiny Šikové, který měli až do minulého roku výrobnu velkou, jak zakázkovou, tak na tu klasickou českou cukrařinu. Dali mi příležitost, já jsem jim ukázal své portfolio, které jsem měl nafocené z vesnice od nás z Kyžlířova, různých oslav, svadeb, dortu a já nevím, zákusku, a ty mi prostě tu příležitost dali a já jsem jim za to do dneška velmi vděčný. Takže já jsem tam začal pracovat, u toho jsem si dodělával vzdělání, to profesní, dodělal jsem si kuchařský a cukrářský výuční list, tady jsem tam byl ten třetí rok, tak jsem z dlouhé chvíle začal studovat soukromou školu vysokou hotelovou.
0: No. Co to znamená z dlouhé chvíle? Já myslím, že to je pouze taková řečnická fráze, protože jste se určitě nenudil při té cukrářské výrobě.
1: Já jsem se rozhodně nenudil, ale něco uvnitř vlastně chtělo uspokojit pořád ty rodiče. Jo. Já myslím, že to všichni máme, že podvědomě děláme spoustu věcí pro to, aby jsme uspokojili ty druhé. A tím, jak jsem si dodělal to profesní vzdělání, ty oba dva výuční listy, tak jsem si říkal, tak teď už mám tu profesi a už mě nikdo nemůže rozporovat, že nejsem cukrář. Tak si třeba dodělám ten magisterský nebo inženýrský titul. Takže to bylo spíš z tohohle důvodu. Ale pravdou je, že když jsem se o spoustu let později dostal do zahraničí a měl jsem na starosti jako velké týmy mezinárodní, ve kterých třeba bylo 27-30 národností, různá pohlaví, různé věky, různé barvy pleti, různé náboženství, tak já jsem vlastně v tom světě velkém uspěl pravděpodobně jenom díky těm informacím z té vysoké školy.
0: Takže vzdělání má rozhodně něco do sebe.
1: V žádném případě nepodceňujte, v žádném případě ne, zejména ty odborné předměty a potom rozhodně jazyky, protože ty jsou úplně klíčové.
0: Vy jste byl v Anglii a tam jste se taky věnoval cukrařině nebo něčemu jinému?
1: Já jsem do Anglie jel už jako cukrář. Já jsem tam měl domluvenou práci, měl jsem práci ve fantastickém pětihvězdičkovém hotelu v nádherném lázeňském městě Bath na jihozápadě Anglie a já jsem tam začal jako šéf de party, což je v té hierarchii na kuchyni někde uprostřed. A během několika málo měsíců jsem se stal šéf cukrářem, který měl na starosti celý hotel, dvě obrovské restaurace, jedna s Michelinskou hvězdou, hotel měl přes 140 pokojů, 27 z nich bylo ze sluhy na pokojích, že to byl fakt ten jako nejvyšší možná úroveň luxusu.
0: A to už možná 6 hvězdiček, protože sluha na pokoji, to je opravdu velmi vysoký nadstandard.
1: Těch suit, který měli tohle zázemí toho opravdu komorníka, by se spíš asi možná řeklo správně česky, tak bylo jenom 27 z celého hotelu. A myslím, že tenkrát v Anglii byly takový 3-4 hotely, které tohleto umožňovali, poskytovali. A ty 3 byste našli v Londýně, ten jeden byl právě v Bathu. No. A bylo to rozhodně jako nádherná zkušenost a nádherná příležitost.
0: A jak jste se dostal do Indie z Anglie? To je taky přece jenom kus světa. Ano, Indie patřila dřív pod Velkou Británii, že jo, kolonie, ale přece jenom dneska už je to samostatná země a není to úplně za rohem.
1: Já jsem si tam měl odpočinout, takže ten plán byl, že pojedu na rok, si vezmu sabatickou dovolenou z Herod a pojedu do Indie si na rok odpočívat a budu si tam dělat takové ty hezké věci. Chtěl jsem se vrátit k malbě, sochařině, chtěl jsem dělat jogu a měl jsem kamaráda, svého bývalého kolegu a podřízeného Sahila Taneju, který se odstěhoval z Londýna po několika letech zpátky do Indie. S manželkou se Swati si udělali malinkou cukrárničku, kde on dělal dorty. A ona je prodávala a ta firma postupně rostla. Já jsem s ním byl pořád v kontaktu, pomáhal jsem mu s vývojem nových výrobků a když jsem vlastně odcházel na rok pryč z Herods, tak on mi nabídl, abych ten rok strávil u něj v Indii, u nich a pomohl mu s expanzí a s dlouhodobým prostě plánem pro ten jeho začínající biznis. Takže já jsem tam chtěl dělat já jsem tam chtěl dělat jogu a chtěl jsem tam malovat a sochat a vlastně jsem tam dělal cukrařinu na absolutně hlavní pracovní poměr a u toho jsem dělal to všechno ostatní.
0: A jsou ty chutě Angličanů a Indů jiné než ty naše?
1: Chutě rozhodně ano, mají to rádi všechno mnohem sladší než my, a používají výrazné koření, květinové vůně, různá aromata více než my. A mají rádi menší porce, jako o mnoho menší než máme my, protože si spíš dopřeju tu varietu, že si dají 3-4 malé věci, než by si dali jednu jako větší. A textury mají rádi všechno měkké, jo, nesmí to moc křupat zbytečně, protože je to nutí jako přemýšlet, proč to křupe. A myslím, že lidi, kteří tady poskytují servis, který obsluhují zákazníky v Česku nebo všeobecně v Evropě, by se hodně divili, jak vysoká úroveň je servisu, který poskytují Indové Indům. To je jako, já si myslím, že jsme jako hodně daleko v tom, co dneska dostává zákazník v Evropě, co se zákaznického servisu týče. To, co tam se děje vlastně v běžném obchodě, tak to dneska nacházíme spíš v pařížské ulici. Jo, tak jak si tam váží vlastně toho svého budoucího zákazníka nebo klienta.
0: Má to logiku, protože ten zákazník a klient toho obchodníka živí. Bez zákazníka a klienta by obchodník nefungoval a neprosperoval. A co Josefa Maršálka donutilo vrátit se zase na rodnou hroudu, o tom si budeme povídat za chvíli.
2: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: S Josefem Maršálkem jsme probrali jeho zahraniční štace, ovšem teď si povídáme v jižních Čechách, v České republice. Pane Maršálku, co vás táhlo zpátky domů?
2: Já úplně nemám rád, když se mi říká pane Maršálku, to je samé pane paní. Takže Josefe, no já jsem sem přijel, protože jsem dostal nabídku ke spolupráci se svým spolužákem z vysoké školy, u kterého jsem 2 roky potom v Praze pracoval. To byl ten hlavní důvod, protože já v tu dobu měl španělského partnera a já jsem mu slíbil, když jsem odjížděl do Indie, že až se budu jednou z Indie vracet, tak jedu přímo do Barcelony.
1: Ale vzal jste to přes Prahu, potažmo jižní Čechy a už jste tady zůstal.
2: No, o tom se změnilo strašně moc. Já jsem 2 roky pracoval v Praze. Někdy v říjnu 2019 jsem šel na volnou nohu a na té volné noze jsem prakticky do dneška. Přišla Česká televize s nabídkou, castingy na peče celá země a potom asi tu evoluci už si snadno dohledáte.
1: Bylo to náročné v ten casting získat tu roli toho hlavního porotce v téhleté pekařské show?
2: Já přesně vím, jak to bylo. No to bylo někdy v únoru, byl to čtvrtek a byly 4 hodiny odpoledne a zazvonil telefon. Já jsem ho zvedl a na druhé straně byl pan Petr Míl, kreativní producent České televize a oznamoval mi, že teda Česká televize koupila formát od BBC, The Great British Bake Off, a jestli to znám, a já jsem ho samozřejmě znal, protože ten formát začínal v Anglii, když já už jsem tam pracoval, takže jsem byl s tím formátem hodně stotožněný, velmi jsem si uvědomoval, jak ten televizní formát mění ten trh té gastronomie, zejména té sladké části pro ty běžné strávníky a mě to hodně imponovalo. Líbil se mi ten formát i tou líbezností. A vím, že mi Petr Miel říkal, jestli bych se třeba za něma na ty Kavčí hory jako nevydal, že schánějí a potřebují obsadit roli porotce a roli cukrářského technologa pro ten formát a jestli nepřijedu se za něma podívat třeba příští týden. A já jsem mu v ten čtvrtek odpoledne řekl, já přijedu zítra. A já přijedu zítra a Petr mi říká, přijedete zítra? A říkám, já přijedu zítra, jenom mi řekněte, v kolik hodin a kam. Protože já jsem intuice, já jsme prostě se shodli na tom, že je to zajímavá příležitost. A když kolem vás jako ta příležitost jde v tom životě, vy byste ji neměl nechat jít moc daleko, protože ona, ten moment se málo kdy opakuje.
1: To je pravda, takže jste vyrazil, přijel, zvítězil.
2: To asi takhle úplně nebylo, protože mezi tím, kdy já jsem tam, já si myslím, že jsem tam byl poprvé nějakého 18. února na těch Kavčích horách a já jsem se dozvěděl až 4. září. Že tím castingem jsem prošel a že mě vítá, zase to byl Petr Míl, který mi volal v 5 hodin odpoledne. A byl to den před svatbou mé sestry Zuzky a volal mi, aby mě přivítal v týmu, v tom realizačním peče celá země. Ale na mě už to bylo všechno tak strašně dlouho, že já už jsem vlastně ani nevěděl, jestli jsem jako rád nebo ne za tu příležitost, protože už to trvalo jako strašně dlouho, bylo takový jako natahovaný, ale já moc dobře chápu, proč to tak celý bylo, jako zpětně. Ale tím, jak já jsem zvyklý opravdu zamíchat vajíčka, cukr, čokoládu a upéct korpus a máte to během hodiny nebo dvou a svatební dortu děláte za 2 nebo za 3 dny, tak přece jenom těch 7 měsíců na mě bylo jako dost času na čekání. A já jsem tomu čekání podřídil velkou část svého života. Tím, jak já jsem měl partnera v zahraničí, tím, jak jsem měl rodinu na Moravě a já jsem zvyklý plánovat opravdu hodně dlouho dopředu a to vlastně nebylo možné tím, protože jsem nevěděl, jak to jako bude ten následující čas vypadat. Takže když mi to oznámil, tak samozřejmě byl jsem rád.
1: Protože těch ročníků už bylo několik a vlastně jste natočil další, je to tak?
2: Máme natočenou 4. řadu a ta se natáčela v květnu a kousek června zase na zámečku Bon Repos a myslím, že do televize půjde hned po Vánocích, v lednu příštího roku a myslím, že se máme všichni na co těšit.
1: A jsme my Češi šikovní, co se týká pečení, sladkostí, dobrot?
2: Já si myslím, že Češi jsou všeobecně strašně šikovný národ, ale velmi často my ustrneme jako národ na tom, že čerpáme z nějakých jako historických zkušeností a my jsme vždycky byli dobří a my jsme vymysleli kostkový cukr a ty kontaktní čočky, no jo, a to už všechno bylo. A teď jako ta otázka je přesně jako z Marečku, podejte mi peru, ale co bude dál? Takže jsme šikovní a máme k tomu spoustu předpokladů, kromě takový ty gastronomické minulosti, bohatosti, protože máme stejné základy v gastronomii, ve sladké i slané, i v té kulinařině jako Francouzi, tak jsme k tomu předpřipraveni. Průměrná česká domácnost, a možná 99,9 všech domácností mají doma troubu, a když cestujete po světě, tak zjistíte, že v Indii nikdo nemá troubu a nemají ani v Tajsku a nemají ani třeba Francouzi jako běžnou součást domácnosti. Spíše je to taková malinká troubička, do které se vejde třeba kuře, anebo tam prostě dají pec nějaký kýš nebo něco, ale rozhodně nejsou ty domácnosti připraveny na to, aby se tam každý průměrný občan mohl upéct věnečky, rakvičky a třeba indiánky. Jo. Že v tom máme takovou tu výbavu z té minulosti, máme předpřipravenou k tomu, abychom mohli být úspěšní jako amatérští pekaři a cukráři.
1: Říká Josef Maršálek, který je nejenom pekař a cukrář, ale před 2 lety byl i tanečník. I o tom si budeme povídat za chvíli.
0: Host dobrého dopoledne.

0: posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: S Josefem Maršálkem jsme probírali hlavně jeho pekařský život, ale před 2 lety jste také zářil na televizních obrazovkách coby tanečník. No zářil. Nevyhrál jste soutěž, ale myslím si, že všichni na vás do dneška vzpomínají, protože Marek Eben takřka při každém vysílání udělal výčet toho, co nám ten Josef zase přinesl dobrého.
2: No jo, protože oni se mě vždycky ptali, tak Josefa, proč jsi jim tam jako pekl? Já říkám, no protože já nic jiného neumím. Jo? A já si myslím, že šéf Švec se má držet svýho kopita. Jo? Takže mě když Lucka Kapounová v roce 2021 přesně uprostřed natáčení druhé řady Peče celá země přijela na natáčení a vlastně mi nabízela tu účast ve Stardance, tak já jsem rezolutně odmít. To samozřejmě není vůbec můj šálek čaje, já znám spoustu lidí z toho světa show businessu, kteří by dali za to strašně moc, kdyby tu pozvánku do Stardance dostali. A já jsem se tam vůbec neviděl a vůbec jsem nechápal, proč bych tam jako měl být já, i když můj partner Petr to prorokoval. A se těším na to, že jednoho krásného dne ta nabídka přijde, já jsem samozřejmě ho vyváděl z omylu. A Lucka mě prostě přesvědčila, ona ty argumenty nakladla na stůl a já jsem řekl, tak možná, že v tom máte Lucko jako pravdu. A natáčelo se v roce 23, byla to nádherná část mýho života. Já si strašně zaprvé vážím ty příležitosti zpětně. Za druhé, jsem moc rád, že v životě jsem byl v situaci a v pozici, že jsem mohl na půl roku vypnout a opravdu si to užít, věnovat se tomu. To, jak jsem zapůsobil na národ, ať už tak nebo onak, to...
1: Já myslím, že pořad Stardance není o tom, ano, máme tam porotu odbornou částečně možná neodbornou, ale každopádně ten pořad je hlavně o zábavě, o emocích, o srandě, o empatii, takže to není jenom o tom tanci.
2: No to určitě ano, ale spoustu lidí u obrazovek si myslí, že je to mezinárodní soutěž latinskoamerických a standardních tancích, což tak samozřejmě vůbec není. Tam všichni od začátku dokonce dělají zábavní televizní formát, podobně jako je Peče celá země, to taky není světová olympiáda v cukrařině. Ale on to má stejný nebo podobný přesah do těch domácností, do těch domovů jako Peče celá země. A v tom je to velmi sympatické. Je to vlídný formát, je vysoce estetický a já jsem tam byl. To vidím zpětně, protože mi chodili tisíce dopisů a zpráv a nejenom taková ta podpora ve smyslu, my jsme pro vás hlasovali, ale i ve smyslu, kolika lidem jsem pomohl překonat jejich vlastní překážky v jejich nedokonalosti, o které byli přesvědčeni na základě toho, co jim svět kolem nich vykládal o nich, a nebo co jim jako demonstroval, kolik lidí má prostě velmi nízké sebevědomí, protože lidi kolem nich nebo to okolí neustále dokola opakuje, jak jsou nedokonalí. Ale velmi často to opakují a říkají nedokonalí lidé. Takže spoustu lidí těch jakoby mentálně třeba slabších nebo takový ti, kteří nemají tu sebedůvěru vysokou, tak tomu začnou věřit a podřídí vlastně svůj život, svoji chuť do života, svoje ambice, svoje sny, svoje cíle tomu, co si o nich myslí ty ostatní. A mě chodili tisíce zpráv od lidí, kterým jsem dal novou chuť do toho jejich života. A tohle pro mě bylo strašně klíčové zjištění. Přišel jsem si na to někde v půlce té soutěže a vlastně pro mě to byl jako obrovský motor a byla to pro mě obrovská zpětná vazba a zpětně i obrovský zadosti učinění.
1: A já myslím, že z toho, co říkáte, že byste mohl dělat i nějakého mentálního kouče. Nenapadlo vás to nikdy?
2: Nebo spíš momentálního? Já nevím, já opravdu si myslím, že bych se měl držet svého kopita. Já se velmi málo vyjadřuju k věcem kolem mě, ale to neznamená, že na ně nemám názor. Velmi dobře si zhodnotím své publikum, abych zjistil, jestli to má cenu jim vykládat, anebo nemá. Spíš většinou si ty věci nechávám pro sebe. Ale to, že spoustu lidí inspiruju, jak tak nebo onak, tak jako vnímám. A je to určitě velká část té mé práce.
1: Říká Josef Maršálek, za chvíli poslední část našeho povídání a já ho poprosím o nějaký úžasný a báječný recept. Tak si na to počkejte.
0: Host dobrého dopoledne.

0: posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Josef Maršálek je jeden z nejznámějších českých cukrářů, možná úplně nejznámější. A naši posluchači by určitě ocenili, i takový ti méně šikovní jako třeba já, kdybyste pro nás měl nějaký jednoduchý, úžasný, ale skvělý recept. Máte určitě nějaký takový v hlavě.
2: Já nevěřím tomu, že jsou nešikovní lidé, já jsem přesvědčen, že jsou všichni šikovní, ale každý šikovný je něco jiného. Ale protože je prakticky podzim tady na talíři, před námi všude jsou švestky, abych si udělal švestkový knedlíky z bramborového těsta. Takže přátelé, potřebujete kilo vařených brambor, nastrouhat, vrazíte tam 250-300 gramů hrubé mouky, 2-3 vejce, osolíte to, uděláte si tuhé těsto. Já bych doporučil dávat málo těsta, hodně švestek, ani se nemusíte moc zabývat tím, jestli je vypeckujete nebo ne, protože oni stejně chutnají lépe, když tam ta pecka je během vaření. Krásně zabalíte do těsta, vaříte v osolené vodě, dokud nevyplavou, a potom přijdete ještě minutu dvě. A ze stejného těsta jsou dokonalé i třeba povidlové taštičky. Takže rozválet těsto, nakrájet na čtverečky, naplnit povidlama, uvařit ve vodě, přidat zakysanou smetanu, mák, ořechy, strouhaný perník a máslo, a je to vrchol delikatesy.
1: Tak moc krát děkujeme. Já chci říct ještě jednu věc, protože vy jste tady zmínil, že váš partner vám vlastně prorokoval, že budete ve Stardance. Má teď taky nějaký takový podobný vhled do budoucnosti, co vás čeká?
2: Takhle, on na tu dobu, kdy já jsem byl ve Stardance, nespomínám moc rád, takže já myslím, že od té doby přestal prorokovat. Já myslím, že se ho hodně dotknulo to celé veřejné mínění a ta vlna těch odborníků na tanec v latinskoamerických a standardech, takže myslím, že to nedokázal úplně zpracovat, nicméně od té doby jsem žádné proroctví neslyšel, takže předpokládám, že přestal být i prorokem.
1: Každopádně se nám pomalu, ale jestli blíží také Vánoce, pečete pro svoji rodinu a pro známé, nebo si říkáte, chci mít chvíli klid?
2: Pro mě je pečení jeden velký relax. Jo? Já mám pečení a vůbec čas v kuchyni, já mám spojený jako s tou kreativní činností, s příjemnou vůní, s luxusními ingrediencemi, mám to spojený s lidma, se kterýma chci být. A pro mě jsou Vánoce jedním z těch momentů v životě, v roce, na který já si nedám sáhnout. A nedám dopustit nikomu, aby mi je zprotivil. Takže ano, peču pro své nejbližší, se svou sestrou, upečenou na dědině, pečeme pro své zákazníky, kterých není málo. A pro mě jsou Vánoce svátkem klidu, míru, hojnosti, ale hlavně jsou pro mě Vánoce časem s lidma.
1: A to je to nejkrásnější, myslím si, že to byla taková hezká tečka, jak říká klasik, za tím naším ne případem, ale povídáním. Mým hostem byl velmi příjemný, usměvavý, úplně z něj vyzařuje dobrosrdečnost Josef Maršálek. Já vám děkuji za váš čas a přeji hodně cukrářských úspěchů v osobním i pracovním životě.
2: Ano, to vyzařuje proto, protože natáčíme naproti Temelínu, ale ne, mějte krásný čas a děkuji za rozhovor.
3: Chci dělat, co se nesmí. Co je zakázané, chci, ať se spojí vesmír a potom splane.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Telči otevřeli novou ordinaci dětského praktika. Do Česka se dnes jedou až tisícovky speciálně upravených aut. Policie kvůli tomu chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Čeští fotbalisté odjedou do Španělska k zápasu Ligy národů bez Adama Karabce. Bude oblačno, na západě kraje zataženo s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Telči ordinuje nová dětská lékařka. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem pediatrů. Část z nich skončila kvůli vysokému věku. Do nové ordinace se během prvních dnů přihlásilo kolem 300 pacientů.
4: Paní Kateřina z Mrákotína u Telče přišla do nové ordinace zaregistrovat svoje dvě děti. Lékaře pro ně schání průběžně několik let. Všichni předchozí skončili kvůli vysokému věku.
5: V těch třech letech u třetí doktorky a vždycky přijdeme jenom na vstupní a zase nás vyřadí a zase na vstupní a zase nás vyřadí. Tady jsme slyšeli, že je paní doktorka mladší.
4: V nové ordinaci pracuje lékařka Zuzana Fabešová. Na stole její sestry Ludmily Zabloudilové leží diář s objednávkami pacientů.
6: Převážně je to Telč a okolí, kterým já vlastně za tím pediatrem dojíždějí. Takže Moravský Budějovice, Třebíč tam je hodně, Pelhřimov.
4: V některých místech kraje suplují nedostatek dětských praktiků nemocnice. František Jirků, Český rozhlas.
3: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie proto vyšle do terénu dálniční i cizeneckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí také vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Dostala i dvě dávky smrtící injekce. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelní útočník národního týmu Martin Schubert.
7: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu. Dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
3: Národní tým dnes odletí do Španělska. Zápas Ligy národů je čeká v Ovědu zítra večer. V úterý se pak Češi představí v Anglii. Počasí. V Jihlavě teď mají 12 stupňů, v Náměšti nad Oslavou a při Byslavi 14. Bude oblačno, na západě kraje až zataženo, s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ulicí 9. května v Telči teď řidiči neprojedou. Do 8. října bude kvůli opravám vozovky uzavřená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Jako každý den po 12. začínají i dnes písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání.
2: Písničky pro Vysočinu,
0: s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první přání. Paní Blanka je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo. Já mám takovou prosbu. Dneska náš vnuk Oliver Robin má svátek, tak my mu jdeme všichni popřát. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, úspěchu ve škole, ve fotbale a také, co hraje na kytaru, tak ať se mu daří. Máme ho moc a moc všichni moc a rádi. A tomu celého srdíčka hodně pusinek posílá mamka, tačka, bratr Lukáš, přítelkyni Kristínkou a s malou Pavlínkou, teta Blanka, strejda Standa, bratránek Tomáš, Lucka, sestřenka Lucka, já a děda a také babička a děda z Třeště. A všichni ty kamarádi a kamarádi, co je mají rádi. A chceme, a chtěla bych prosím písničku od Marka Ztracený, nechal jsem to na vás, až to vyberete. Já vám moc a moc děkuji, přeji vám krásný víkend, nejenom vám, ale celé vaší rodině. Mějte se hezky a brzy, nashledanou.
1: Moc krát taky děkuji, i já zdravím, přeji všechno nejlepší. Marek Ztracený přichází s písničkou Naše cesty. Tak ať udělá radost. Hezký den a naslyšenou.
2: Já taky děkuju, nashledanou.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99 je obsazená a já zdravím Jitku do Bystřice nad Pernštejnem. Ahoj.
1: Ahoj Joško, já bych prosila zahrát, jednak zdravím všechny posluchače a jednak vás i v Českém rozhlase. A dnešní písničku bych chtěla nechat zahrát skvělé tchýni, mamince, babičce, prababičce, Květoslavě Filipové, která by se dnes dožila 85. narozenin. Byla to úžasná žena a vlastně v listopadu to bude rok, co odešla. A já bych vám chtěla zároveň i poděkovat, že mi tuto písničku umožníte jí poslat.
0: Je to Ave Maria od Jakuba Smolíka. Posíláme jí díky, měj se hezky, pěkný pátek a víkend. Naslyšenou, ahoj.
1: Naschledanou, ahoj a všem taky přeji pěkný víkend.
0: No a splníme i vaše hudební přání. Stačí zavolat 22 155 49 99 až do 13. hodiny.

0: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují dalším telefonátem. Paní Boženka je na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, dneska má náš vnuk krásných 35 let, tak Míšo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, a to přeje babička, děda, mamka a sourozenci a celá velká rozvětvená rodina ti přeje všechno nejlepší, hodně zdraví. A tuhle tu písničku posílám všem regionákům, na který se dneska těším do Třeště. A mohl byste se, pane Jožo, taky tam ukázat?
0: No, určitě se někdy ukážu.
1: No.
0: Ale jelikož mě přepadl nějaký moribundus a z nosu mi kape jak z okapu.
1: Aha.
0: A navíc ještě vysílám dneska dechovky, tak budu rád, že ten čas mezi vysíláním využiju k tomu, abych se trošku zregeneroval. Tak.
1: Jo, dobře, tak někdy příště.
0: Dobře, tak posíláme Rangers a Colorado. Díky moc, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky, naschle.

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrni odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Stopy fakta tajemství.
1: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A zavolal Jarda Značic a jeho díky tomu vítám ve vysílání. Ahoj.
3: Ahoj Jožko, dnešní písničkou s Karlem Gottem. Ta pravá, si připomeneme včerejších vlastně 7 let od úmrtí mistra neskutečného, který a zanechá nám spoustu písniček, abych to tak řekl.
2: My
3: se o tom neustále bavíme. Tuhle dokonce se hlásilo, že těch písniček je asi tak 2500, takže bychom museli skutečně hodně dlouho hrát, aby jsme si všechno přehráli. Nicméně, Jožko, já písničku pošlu tobě a všem tam do studia. Měj se hezky, naslyšenou, brzy zase.
2: Díky, mi se krásně, posíláme Karla Gotta, ta pravá. Ahoj.
3: Ahoj.

0: písničky pro Vysočinu.
1: A do písniček pro Vysočinu můžete telefonovat na číslo 22 155 49 99 nebo posílat krátké textové zprávy ve tvaru Píseň mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A nebo internet, tam to je taky možnost. vysočina.rozhlas.cz, formulář Písniček pro Vysočinu a z něj čtu. Hezký pátek 2. října, dnes zdravím z Bratislavy. Přijal jsem sem soutěžit do pořadu Duel. Inspirovaná touto skutečností vybírám dnes Janu Kirchner písničku V cudzom městě. Oliverům a Olivím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Silvie toho času z Bratislavy. Tak já zdravím paní Silvii, zdravím vás všechny. No a Jana Kirchner už je mezi námi. A jakou písničku zahrajeme vám? Už víte? No tak fajn. Napište mi nebo zavolejte. Čas máte až do 13. hodiny, tedy ještě přes půl hodiny.

všetko je tu cudzie, až duša z toho bolí.

Prosím vás, zahrajte mojí rodině písničku This is Love v podání George Harrisona. Díky z Lenda z Bystrice. Tak to je SMS-ka, která k nám dorazila, já jsem ji přečetl. No a teď už si můžeme tu výše zmíněnou písničku hezky společně vychutnat.

2. říjnové, ještě k tomu páteční písničky pro Vysočinu pokračují dalším oblíbeným songem. Prosím, zahrajte mé přítelkyně Iloně od Jelena. Miluju tě pro radost. Děkuji, Standa. Hrajeme.

Zahrajte prosím, táto, pojď si hrát Matyáškovi Pohankovi ze Slavkovic u Nového Města na Moravě ke včerejším narozeninám. Děkujeme Pohankovi a vám hezký den přejeme. Tak já také gratuluji Matyáškovi k jeho narozeninám a písničku posílám. Táto, pojď si hrát, Marta Athena.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Prosím, odkryj se Normana, vaše posluchačka Soňa z Jihlavy. Děkuji. Tak sice nevím, jakou písničku, ale tipuji, protože Soňa, paní Soňa občas napíše a vždycky chce tuhle písničku, tak já doufám, že i dneska tomu tak je. A jestli se mýlím, tak je potřeba tu písničku napsat. Každopádně Midnight Lady, půlnoční dáma, přichází mezi nás a já vám přeji hezký poslech a těším se i na vaše vzkazy. Pozdravy či gratulace. Písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina až do 13.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, chtěl bych tímto z Prahy pozdravit všechny regionáky, kteří se dnes sejdou v Třešti. Snad mi to také někdy vyjde. A i ostatním pamětníkům prosím zahrajte písničku Tenkrát, kterou v roce 1964 naspíval Jiří Vašíček. Děkuji, já tak z Třeště písničku moc rádi posíláme.

Zdravím všechny, přeji hezké odpoledne a prosím o jednu retro. Co s načatým večerem? Díky, Dáša. Tak si pojďme tu otázku položit a uvidíme, co nám na to Iveta Simonová odpoví.

0: jedem dál.
1: Co s načatým večerem vám neřeknu, ale co s načatým odpolednem, to bych věděl. Po 13. hodině, jako každý pátek, i dnes vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Jožakulář přeje hezký poslech a těší se na vás už dnes po 18. v Dechovkách.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lesníci z Velké Býteše inspirují svým řešením kůrovcové kalamity odborníky z celého světa. Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. V Kyjevě je po ruských úderech ochromená doprava. Bude oblačno, na západě kraje až zataženo s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Odborníci z Evropy i ze zámoří jezdí na exkurze do lesů u Velké Býteše. V dobách kůrovcové kalamity tam totiž vsadili na přírodní obnovu lesa místo těžby a zalesňování. V tuto chvíli už tvoří 80% lesů listnaté stromy. Přirozená obnova se podle lesního hospodáře Jiřího Nohela vyplatila i finančně.
5: Vlastně už je to více jak 20 roků, co jsme tady všechny břízy a listnaté stromy zachraňovali a vlastně jsem je zakázal kácet a ty už dneska jsou krásně prodejné, protože 1800 korun stojí dneska atrotu na březové vlákniny. Tak zkuste za toto prodat smrkovou vlákninu, to neprodáte. A my té bříze máme opravdu hodně.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku, ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. V Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje dvě části metropole. Omezená je také doprava na mostech metro a Patona. Stovky lidí přesně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk, další dva jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí jednoho mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Ukrajina svými údery podle prezidenta Volodymyra Zelenského poškodila ropné podniky na jihu Ruska. To informovalo o odvrácení nočních útoků na 4 ropné rafinerie. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv evropské lize k cennému vítězství nad Realem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si tak ve třetím kole připsal druhou výhru. A novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl. Ve volbě na kongresu na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo hlasování.
0: Počasí.
4: V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Bystřici nad Panštejnem a Počátkách 17. Bude oblačno, na západě kraje až zataženo, s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S komplikacemi a také se zdržením raději počítejte v Polné v ulici za nádražím. Střetla se tam 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je pátek krátce po 13. hodině, čas a prostor pro pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Hezký poslech přeje Jožek Kolář.
0: Vesele a zdravě.
7: Připravené doktorka Kateřina Cajdhamlová. A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
5: Opravdu?
7: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
8: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Veselé a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažené zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy. Jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Veselé a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno umíme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: ta vlhkost, já to v sobě to dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte, vy se i díváte a samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme a vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce, tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonil předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme ze suchosti v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červený

0: a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod, a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce, a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa, i slinění.
1: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu. To je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubář, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže tomu?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zhruba polovina Vysočiny potřebuje nové pediatry. Lidé v oblasti odolené vody můžou začít pít vodu z vodovodu. Podle hygieniků je už nezávadná. Fanoušci baseballu mají dnes v Třebíči možnost vidět národní tým. Bude oblačno, na západě kraje až zataženo s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přibližně polovina území Vysočiny je mezi takzvanými preferovanými oblastmi VZP pro umisťování dětských praktických lékařů. Jde o místa s největší potřebou nových lékařů a vyšším rizikem nedostatku zdravotní péče. Kde je v regionu situace nejhorší, popisuje regionální ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Petra Pevná.
2: Opravdu, kde nás to jakoby hodně pálí, je ta oblast Jemnicko-Moravsko-Budějovicko. Řada pediatrů je už seniornějšího věku. To znamená, že jejich odchodem do starobního důvodu nebo ukončením praxe se těžko hledá za ně náhrada.
0: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
3: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Netradičně začátkem října mají čeští fanoušci ještě šanci vidět baseballový národní tým na vlastní oči. V přátelských utkáních German Series odehraje reprezentace 3 zápasy s Německem. Dnes večer budou hrát v Třebíči na Hvězdě, o víkendu se pak utkají v Olomouci. Baseballové zápasy Česká republika Německo začínají vždy v 18 hodin. Počasí. V Havlíčkově Brodě teď mají 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Dukovanech 19. Bude oblačno, na západě kraje zataženo s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď u obce Těchobus na Pelhřimovsku, havaroval tam traktor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Od kytary s rezavými strunami až po ceny Grammy. Britský zpěvák Sting dnes slaví 75. narozeniny. Jak vypadala jeho cesta k vyprodaným koncertům, ale i boj za ochranu klimatu a lidská práva? To si připomeneme v našem vysílání už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Bývalý učitel, ze kterého se stala rocková legenda, to je britský zpěvák Sting, který slaví 75. narozeniny a dnes si ho také připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za desítky let na hudební scéně napsal množství hitů a pozbíral i řadu cen, včetně skoro 20 Grammy. Kromě hudby, ale Stingovi záleží taky na lidských právech nebo ochraně klimatu. A obě témata pravidelně zahrnuje i do své tvorby.
1: První melodie začal Sting ještě jako malý kluk hrát na postarší španělskou kytaru. Nástroj mu daroval jeho strýc John. Kytara měla jen 5 zrezivělých strun, ale malý Gordon Sumner, jak zní Stingovo občanské jméno, věděl jak na to.
2: Převařoval jsem je ve vroucí vodě, abych je zbavil rzy a oni zněli jako nové.
1: Vzpomínal Sting pro kanadskou veřejnoprávní televizi. Rezavé struny ho dostaly až k hraní na baskytaru v jazzových kapelách. A právě v jedné z nich si díky nepřehlédnutelnému žluto-černému svetru, který mu upletla tehdejší přítelkyně, vysloužil přezdívku Sting, tedy žihadlo. Výrazné barvy zvolil na protest proti těm kapelním, růžové a šedé, jak popisoval v australské televizní show Today. Zlom ve Stingově kariéře přišel, když si ho všiml americký hudebník Stuart Copeland. Ten ho přivedl do později celosvětově známé hudební skupiny The Police. Hudba ale pro Stinga nebyla vždy jedinou prioritou. Proslavil ho taky boj za lidská práva a to se pravidelně propisovalo do jeho koncertů i do samotných skladeb. Třeba jako v písni They Dance Alone. Britského zpěváka k ní inspiroval tichý protest chilských žen za diktatury Augusta Pinocheta. Ženy před vládními budovami tančily tradiční námluvní tanec cueca. Místo partnera si ale na oblečení připnuli fotografie svých nezvěstných manželů, synů, bratrů nebo otců. Během Pinochetovy vlády totiž beze stopy zmizely tisíce jeho politických odpůrců. Skladbu Russians zase Sting napsal v reakci na studenou válku. Pár týdnů po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu vydal její upravenou verzi a věnoval ji Ukrajincům a Rusům, kteří válku kritizovali.
2: Pro Ukrajince bojující proti této brutální tyranii a taky pro mnohé Rusy, kteří proti tomuhle zvěrstvu navzdory hrozby zatčení protestují.
1: Vedle lidských práv se Sting věnuje také boji za ochranu klimatu. Na konci 80. let zpěvák spolu založil organizaci Rainforest Fund. Vznikla ze slibu, který dal náčelníkovi amazonského kmene. Sting se zavázal, že jeho kmenu pomůže získat právní nárok na jejich tradiční území. Ondřej Himer a Jana Stuláková, Český rozhlas.
0: Pokud jsme vás nalákali na poslech kvalitní a dobré hudby, tak vás zároveň teď na jedno takové vystoupení pozveme, konkrétně na gala koncert Jaroslava Svěceného, který se jmenuje Tajemné příběhy starých houslí. Proběhne už tuto sobotu od 18 hodin v kostele svatého Jakuba Většího na Jakubském náměstí v Jihlavě. Čekají vás tam čarovné tóny špičkových historických houslí a taky tajuplné příběhy jejich tvůrců i vlastníků a to vše bude obsahem tohoto večera. Tak přijďte v sobotu v 18 hodin na koncert Jaroslava Svěceného.

0: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Do lesů na Velkobítešsku se jezdí dívat odborníci z celé Evropy i ze světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Místo toho, aby napadané stromy těžili a holiny osázeli novými stromky, nechali většinu procesu na přírodě a inspirují se tak, že běžná praxe třeba v národních parcích a přírodních rezervacích může fungovat i v ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému, rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítešsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružením. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
3: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se podíváme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Velkobítešsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, krátce po půl třetí.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V Divišově na Žďársku stojí mlýn, který mlel obilí do 50. let minulého století. Naštěstí zůstala budova rodině mlynářů Kašů, kteří mlýn opatrují dodnes. Zachovaly se dokonce i části technologií na lisování lněného oleje.
2: S Lubomírem Kašou stojíme před velkou budovou. Toto býval mlýn.
3: Na obilí a u toho byla výroba nebo lisování lněného oleje. To bylo od roku 1761. Jinak mlýn tady stál mnohem dříve. První zmínku mám, kdy tady byl první náš předek Mikuláš Kaša 1568.
2: Vy teď dáváte ten starý mlýn nějak do pořádku.
3: Já chci zachovat to torzo, který z toho zbylo, no a k tomu něco dopřidat.
2: Provedete mě?
3: Určitě.
2: Vstupujeme do starého mlýna. Vidím tady už nějaké technologie.
3: Tady tenhle ten spodní prostor jsem zasvětil trošičku právě lisování toho lněného oleje. Prvně z toho lnu ty kuličky potřebovaly dostat z těch klasů pryč. Na to fungoval právě takový ten hřeben.
2: Jenom ručně.
3: Len, ano, ručně a přes ten hřebínek se to vyčesávalo.
2: Máme semínka. A co se semínky?
3: Nadrtit na moučku. Tomu zařízení se říká stoupy. V podstatě trám, který je okovaný a vlastní vahou prostě bouchá dolů.
2: To už je nějaký stroj, který může pohánět to mlýnské kolo.
3: To je právě ta přidružená výroba, protože když ten mlýn se točí a třeba není tolik práce na mletí obilí, tak aby se využila ta síla ty lidi.
2: Tomu. Někdo měl jenom pilu, tady bylo přidané i to lisování oleje.
3: Olejna takzvaně. Tady se zachovalo ve mlýně zbytky těch právě starých stup, ten spodní hmoždíř, ve kterém se to roztloukalo a zároveň takový obrtlík, který nadzvedával ty klády.
2: Koukneme dovnitř, to vypadá jak latrína.
3: Ano, přesně tak, vypadá to jako trochu jako záchod. To jsou právě ty hmoždíře, do kterého se nasypalo lněný semeno a ze spodu do toho šly ty klády. Jsem ty stoupy už neobnovoval, abych nelikvidoval tu přístavbu, která tady zůstala.
2: Tady to je v podstatě model, jste vytvořil.
3: Můžeme to dokonce i pustit sice na ruční pohon, ale dokážeme s tím pohnout, abyste si dokázali představit, jak to funguje.
2: Takhle to tady bouchalo, když lisovali vaši předkové lněný olej. Ve stoupách vznikla moučka.
3: Ta šla potom do olejny na další zpracování, kde se vařila a potom teprve ještě za tepla to šlo do lisu. Udělal jsem model toho lisu, protože originální lis jedna ku jedné by se mě sem nevešel.
2: Pro představu, jak byl velký?
3: 4,5 metru byly dlouhý klády. Každá kláda měla v průměru asi 50 cm.
2: Vy jste šel tak na půlku, jak ano, se tak dívám. Ano. To kolo má taková držadla, takže to ano. Poháněl člověk.
3: Údajně s tím točili dva, tím lisem, těmi kládami dlouhými. Tam byl prostě obrovský tlak.
2: Ty klády jsou do Včka a v té uší části jsou proti sobě dvě desky. Jedna má prohlubeň, jedna má výstupek.
3: Nejdříve se ta moučka, která byla připravena na lisování, dala do žíní.
2: Taková vložka.
3: Síťka, řekněme, takhle se to zaklopilo a to se vložilo do téhleté prohlubně proti tomu pupku. No a potom už se otáčelo, protože na každou stranu je
2: tady závit.
3: Šroub. Ano, na jednu stranu je levý, na druhou stranu pravý, takže když s tím točím, tak ty klády jdou k sobě. Z toho korítka stíkal ten olej do nějaké nádoby.
2: Proto byla ta vnitřní vložka ze žíní, ano. Že to opravdu fungovalo jako síťka.
3: Ano, aby to proteklo. Podle popisu mýho dědy ze 3 kg té připravené směsi se obvykle vylisovalo asi 0,5 litru lněného oleje.
2: Z Divišova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A nás teď čeká předpověď počasí s meteoroložkou Bárou Kučerovou. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Začneme tím, jaké počasí nás ještě čeká dnes odpoledne a potom taky v noci na zítřek. Teploty jsou asi docela fajn.
2: A teploty si myslím, že asi pro většinu docela fajn jsou, pohybují se mezi většinou 8 nebo 19 a 21, 22 stupni Celsia a většinou svítí sluníčko, byť na obloze je oblačnosti docela hodně, ale ona je často průsvitná, takže to slunečné počasí dnes přetrvává. Teploty dneska ještě můžou trošičku povyrůst a maxima očekáváme až k 23 stupňům Celsia, takže nějaký trošku potenciál tam ještě chviličku bude.
0: Pojďme se podívat na to noční počasí zítřejší ráno a pak taky na sobotu, jestli taky bude podobně příjemná jako pátek.
2: A noc bude polojasná až oblačná, během noci se postupně oblačnost zmenší a k ránu už bude spíše jasno a spíše výjimečně se v údolích mohou vytvořit mlhy. Teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v těch údolích místy kolem 4 stupňů a také se ojediněle objeví přízemní mrazíky. A zítřek pak bude jasný, případně se objeví jen menší průsvitná oblačnost a teploty vyšplhají znovu mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: No ještě se ve stručnosti podíváme na neděli.
2: A ta už bude s trošku větší oblačností, ale ne hned od rána a začne jasném nebo polojasném a znovu se v údolích mohou objevit mlhy a během dne postupně ta oblačnost bude přibývat na oblačno, teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia a k tomu bude vát slabý proměnlivý přes den mírný jižní vítr.
0: Děkujeme za předpověď počasí, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina krátce před 15. hodinou a vy si s námi taky můžete osvěžit pravidla silničního provozu v naší řidičské abecedě. Dnes se podíváme na to, co dělat, když druhý řidič po autonehodě odmítá spolupracovat a nechce například ani ukázat doklady. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám

0: dělat, sdělí plukovník Jan Straka.
1: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
0: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
1: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Pouť uzavře některé ulice v Pacově. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku místku skončilo. Policie našla její tělo. Česko-Rakousko a Slovensko slíbili Černé hoře podporu při snaze o začlenění do Evropské unie. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Až do pondělí bude doprava v části Pacova omezená kvůli pořádání tradiční pouti. Uzavírka začíná dnes v 18 hodin. Dočasně budou také přesunuté některé autobusové zastávky.
4: Radnice vyzvala řidiče, aby kvůli stánkovému prodeji od dnešního večera až do pondělí nestáli se svými vozy v ulici Jana Autengrubera, na parkovišti na náměstí, ve Španovského ulici, na parkovišti proti železářství Červenka, parkovišti pod Farou, v ulici za kostelem a v Pošenské ulici. Parkovat můžou například na horním nádvoří zámku, před zámkem nebo v areálu skateparku. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má určit vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, jak potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
5: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
3: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v černohorském hlavním městě Podgorici. Černá hora je ze všech zemí usilujících o připojení k 27 v procesu nejdál.
6: Ministři zemí takzvaného slavkovského formátu jednali se svým černohorským protějškem Ervinem Ibrahimovičem přibližně půl hodiny. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová posléze poznamenala, že rozšíření Evropské unie je nejchytřejší možná investice do evropské prosperity, stability a bezpečnosti. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že pro Česko bylo při jeho vstupování do unie důležité mít uvnitř partnera, který mu rozuměl. Ujistil, že pro Černou horu je to právě Česko. Překážkou v začlenění do EU budou pro Černou horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Britku Boutrovou porazila 7-6 a 6-1. Ve dvou setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Ruseové, Sára Bejlek proti Australance Iglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Fruvirtová podlehla ve třech setech Rusce Samsonovové.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nehoda osobního auta a dodávky překáží v pražském směru dálnice D1 za 133. kilometrem u Měřína. Počítejte tam s komplikacemi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 15. hodině jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Máme pátek 2. října. Za chvíli pro vás budeme mít taky další naši reportáž. No a taky se podíváme v dnešním Bejvávalo zase o nějaký ten rok, nebo spíše možná o nějaké to desetiletí zpátky. Podíváme se na pokleslou hladinu Lipna. Odhalí tam totiž řeka, nebo spíše to, že hladina klesla, tak je tam vidět několik desítek náhrobků připomínající historii původní obce Dolní Vltavice. No a ten nejstarší je datovaný až do roku 1849. Na místo nálezu vás vezmeme zhruba za čtvrt hodiny.
8: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Jak by mělo vypadat stravování, abychom snížili riziko, že vznikne nádor tlustého střeva?
2: V podstatě je to pestrá strava, kde je dostatek všech živin. To, co výrazně může pomoci v prevenci rakoviny tlustého střeva, je dostatek vlákniny, která je obsažená v zelenině, ovoci, celozrnných produktech. Vláknina vytvoří v tlustém střevě objem, střevo právě na ten objem reaguje reflexivně a následně dojde k vyprazňování. A to je hrozně dobře, protože pravidelným chozením na velkou se to střevo pravidelně vyprazňuje a čistí. Logicky je to zároveň prevence zácpy a tím pádem i hemoroidům. To vše zvládne obyčejná vláknina.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Dýně je plodina budoucnosti, protože z toho se dá dělat všechno, nejen pochutiny, hudební nástroje, dekorativní, takže a strašně jsme si to jakoby oblíbili, protože to je hezký.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, před námi je víkend, pátek, no a my se teď vypravíme na možná jeden takový docela zajímavý výlet. Připomínky zaplavené obce Dolní Vltavice vystoupily z hlubin Lipenské přehrady. Její ustupující hladina tam v posledních dnech odhalila desítky náhrobních kamenů původních obyvatel vesnice. Odborníci je teď postupně převážejí a taky plánují jejich další osud.
1: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba dvě třetiny. Ustupující lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
2: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
1: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeřáb, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
2: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
1: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen. Je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl. A ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
2: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
1: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve třech letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
2: Nejvzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
1: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
2: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Určitě jste už slyšeli, a možná to taky používáte, že někdo spí jako dudek. Tak se tedy v dnešním bejvávalo, pojďme podívat na to, jak ve skutečnosti dudek spí. Je tedy Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Jak to, že když někdo tvrdě spí, říkáme, že spí jako dudek? Dudek je pták. Celým jménem dudek chocholatý. Je to nejspíš nejvýstřednější ptačí druh u nás. Má na naše poměry neobvykle pestré zbarvení a také dlouhý, dolů zahnutý zobák a vysokou chocholku na hlavě, takže vypadá, jako kdyby pocházel z úplně jiných exotických končin. Ale nikterak extra tvrdě nespí. Podle ornitologů znalých věci se spánek dudka chocholatého nikterak neliší od spánku jiných ptáků, tak jak to, že říkáme, že někdo spí jako dudek. Vysvětlení je toto. Přirovnání spí jako dudek se za starých časů používalo výhradně u dětí. O nich se tvrdilo, a možná, že se tvrdí dodnes, že spí nejtvrdším spánkem tehdá, když se pokaká. Nebolí je bříško. A protože se za těch dávno minulých dob tradovalo, že mláďata dudků žijí v hnízdě plném exkrementů, nebo dokonce, že jim rodiče přinášejí jako krmení trus, ve kterém je hmyz a jeho larvy, použili naši předkové tuhle prý skutečnost jako přirovnání. Takže podle vzniku onoho úsloví není nic vábného spát jako dudek. Prapradědové, kteří s tím přišli, se ovšem velmi mýlili. Zápach kolem hnízda dudka má úplně jiný původ. Jaký? Skutečností je, že hnízda dudků neobsahují významně větší množství výkalů než hnízda jiných ptáků. Ale samice dudků, které sedí v hnízdě s mláďaty, mají zvýšenou schopnost bránit své hnízdo před nepřáteli. A tuto obranu provádějí tím, že vystřikují tekutinu z kostrční žlázy. Její pach je velmi podobný pachu pokakaného dítěte, které tvrdě spí. Tak takhle to vzniklo. A ještě poznámka na závěr. Jan Amos Komenský ve svém díle Orbis Pictus dokonce o dudkovi tvrdil, že, cituji, je to pták nejsmrdutější, neboť lejna žere. Ani učitel národů neměl pravdu. No a příště v pondělí o suchu před 115 lety. Bejvávalo.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Jardo, řekni fór.
1: Říká zaměstnanec šéfovi. Helejte, já tady pracuju na poloviční úvazek a tak bych si prosil, abyste na mě křičel polohlasně.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V tento čas si dáváme něco dobrého. Ani dnešek nebude výjimkou.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: A už jste určitě taky viděli někde růst dýně. Na všechny možné způsoby je teď budeme ochutnávat taky po několik následujících týdnů. Dýně je plodina tak variabilní, že z ní uvaříte opravdu téměř všechno. Od polévek přes omáčky, přílohy až po dezerty. My si dnes dáme variaci na dýňové knedlo i zelo, které je opravdu vynikající.
2: Tykve jsou rozmanité barevně i chuťově. Existují jich desítky druhů. A protože dozrávají na podzim, spojujeme si je i my s podzimními recepty. Až dostanete chuť na vepřoknedlo zelo, zkuste novou variantu. Dýňové zelí totiž vařívala už moje babička a já jsem na ně, kdo ví, proč zapomněla. Jiří Pálka, pořadatel dýňobraní ve Velkém Meziříčí, mou paměť osvěžil a dodal nám recept.
3: Krájí se dýně. Nejlepší je třeba na to použít dýni královského prince, které mají takový chutnější dužiny. Uděláte cibulový základ, buď na oleji nebo vepřový sádlo, nastruháte to a jenom 2 minutky to povaříte, jinak z toho máte okamžitě dýňové pyré. Když tomu dáte trošku zázvoru, ničemu to neublíží a dáte tam trošku vinného octu, to potom drží lépe tvar. Samozřejmě osolit, jako dosolit se dá vždycky. Jak je to jednou přesolený, tak už s tím moc velký zázraky dělat nejdou.
2: Vida, zatímco babička přidávala do dýňového zelí kmín, vyzkoušet se určitě dá i s trochou zázvoru. A teď jdeme na přílohu, tedy dýňové knedlíky.
3: Dýňový knedlíky ala bramborový, tam je 80% dýně, 20% brambora. Když uděláte knedlíky z 10 brambor, tak vezmete jenom 2 brambory a ten zbytek, těch 8, nahradíte dýní. Ale je potřeba na to dýní třeba královského prince, který mají hustější dužinu. Tak vlastně to s tím nahradíte a pro jistotu se to dá ještě trošku zahustit bramborovým škrobem.
2: Tolik tedy nápady Jiřího Pálky. Maso doplníme, jaké máme nejraději, ať už vepřové výpečky, nebo touto dobou klidně i zvěřinu. A máme neuvěřitelně dobrý oběd. Zkuste ho a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: No, protože jsme v dnešních dobrotách mluvili hlavně o dýních, tak vás taky pozveme na dýňobraní na Fajtově kopci, kde můžete ochutnat i tyto lahůdky. Koná se už zítra od 14 hodin a čeká vás tam bohatý program. A taky úterní rozhovor s pořadatelem Jiřím Pálkou, který najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, protože právě s ním jsme si taky v našem vysílání o dýňobraní povídali.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina a my vás teď taky zveme na hokej, protože horácká Slavia Třebíč se představí na domácím ledě v sobotu 3. října od 15 hodin. Nastoupí proti Dynamu Pardubice B, takže atraktivní soupeř a my vás zveme. Zaznova.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Studenti žďárské IT školy chystají umělou inteligenci pro firmy i pro kraj Vysočina. Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Fanoušci baseballu mají dnes v Třebíči možnost vidět národní tým. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Začal další studijní cyklus netradiční IT neškoly ve Žďáře nad Sázavou. Do poloviny prosince teď 3 týmy zpracovávají zakázky pro technické služby, softwarovou společnost i kraj Vysočina. Zadání vymýšlí přímo vedení školy. Společnosti si pak záměry vybírají podle potřeby, pokračuje mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
3: Pro kraj Vysočina studenti připraví nástroj pro inspekci projektového řízení umělou inteligencí. Pro žďárskou společnost SAT vytvoří sdílenou platformu lokální umělé inteligence pro města a obce a pro společnost ICZ zpracují agregovaný pohled na zdravotní data pacienta.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha, pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
4: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
2: Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich video, hovor, podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smith Machar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém letělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saudské Arábii poté, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat kopilot. Ten na Machara zaútočil nožem. Poté, co napadený kapitán otevřel dveře kokpitu, se cestujícím a části posádky podařilo útočníka přemoct.
1: Sport.
2: Netradičně začátkem října mají čeští fanoušci ještě šanci vidět baseballový národní tým na vlastní oči. V přátelských utkáních German Series odehraje reprezentace 3 zápasy s Německem. Dnes večer budou hrát v Třebíči na Hvězdě. O víkendu se pak utkají v Olomouci. Baseballové zápasy Česká republika Německo začínají vždy v 18 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 38 u Golčova Jeníkova. Došlo tam ke střetu osobního auta s traktorem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací. Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: A diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pá, to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No, to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A, když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Slyším ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, z Čerče, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju, ano. Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl být jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu, náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tefr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Töpfera nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Töpferovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme hezký zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta,
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Töpferem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Töpfera.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100 000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. No dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi ji přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jen vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale tím už je vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě, to tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, prosím, by se zdala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, pa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Belko, krabic.
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte.

0: ty dveře ne a nepovolit.
1: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
0: Tlačit.
2: No tak tlač.
3: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
4: Tak kam půjdeme nejdřív?
3: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
0: Pro pána Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
3: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
0: Na nožky?
3: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
0: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
1: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
3: Jo, už jdu.
1: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
3: No jo.
4: A hleme se.
1: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
1: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
1: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
0: Cože to?
2: Nejím maso.
0: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
0: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
0: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáku, tak bys obsadil hned druhé místo.
0: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
1: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
5: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
6: Ano,
5: nebo veganka, nebo co?
6: Jsem překvapen.
5: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
6: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
5: Dokonce.
6: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
5: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
6: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
5: tak mají tam sochu svoji.
6: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
5: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
6: Ano.
5: My ti věříme, že to tak bude.
6: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
5: a
6: to opravdu se
5: hezký
6: řeší,
5: podzim.
6: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
5: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Studenti hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají modernější zázemí. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. V Kyjevě je po ruských úderech ochromená doprava. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy, teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Studenti pobočky Třebíčské hotelové školy v Náměšti nad Oslavou mají opravené učebny. Budova je zateplená, má nová okna, dveře, vzduchotechniku i osvětlení. Její zřizovatel, kraj Vysočina, za to zaplatil téměř 49 milionů korun.
5: Nové prostory slouží výuce kadeřníků, kuchařů a číšníků. Studenti můžou využívat nový kadeřnický salon, cvičnou kuchyni, ale taky jídelnu a šatny. Ve dvou podlaží má pobočku i tamní základní umělecká škola. Proto došlo i ke změně vnitřní dispozice, aby mohly školy fungovat odděleně. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
4: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun na 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. V Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje dvě části metropole. Omezená je také doprava na mostech metro a Patona. Stovky lidí přesně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk, další dva jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí jednoho mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Ukrajina svými údery podle prezidenta Volodymyra Zelenského poškodila ropné podniky na jihu Ruska. To informovalo o odvrácení nočních útoků na 4 ropné rafinerie.
0: Sport.
4: Fotbalisté Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Další klub šance ligy, Pardubice, porazili žižkovskou Viktorii z druhé nejvyšší soutěže 4-1.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Až do pondělí bude doprava v části Pacova omezená kvůli tradiční pouti. Uzavírky a další dopravní omezení tam začnou platit dnes v 18 hodin.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina Den v kraji. Dnes v 18 hodin taky začíná na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí tradiční podzimní akce Dýňobraní. Podívat se tam měl i náš regionální stopař, my se s ním už za několik minut spojíme, aby nám řekl, jak to na místě vypadá. No a taky nás dnes čeká další předvolební okresní půlhodinka. Tentokrát se vydáme do Žďáru nad Sázavou. Ukončíme tak sérii představování lídrů, kteří v jednotlivých okresních městech na Vysočině kandidují. No a v pátek, v sobotu 9. a 10. října budou usilovat o vaše hlasy v komunálních volbách. Předvolební půlhodina začíná krátce po půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. 20 lidí se v Humpolci přihlásili do Českého registru dárců kostní dřeně. Nábor pořadatelé cílili zejména na pomoc 5letému chlapci, který trpí leukémií a potřebuje transplantaci. Podle pracovnice registru Moniky Bartoňové ale můžou dárci pomoct i dalším pacientům.
2: Skrze něho jsme udělali tenhle ten nábor, jinak samozřejmě jezdíme i bez těch příběhů, protože ty lidi do toho registru je potřeba přivádět pořád, stále, aby jich tam bylo co nejvíc.
1: V Telči začala ordinovat nová dětská lékařka. Město se dlouhodobě potýká s nedostatkem pediatrů, protože část z nich uzavřela své praxe kvůli vysokému věku. Situaci přiblížíme v reportáži před 17:45. Odborníci z České zemědělské univerzity dávají za příklad lesy kolem Velké Býteše. Tamní hospodář Jiří Nohel se totiž za kůrovcové kalamity vyhnul masivní těžbě a ponechal obnovu lesa na přírodě. Podle vedoucího katedry ekologie lesa Miroslava Svobody šlo o variantu, která je k životnímu prostředí nejšetrnější.
3: A my tady máme vlastně příklad z alternativního způsobu nakládání s lesem, kdy ten uhlí zůstal v lese, emise se nezvýšily díky tomuto způsobu.
1: Dvě nové sanitky budou od října sloužit záchranářům z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Vozidla za skoro 4 miliony korun nahradí starší a opotřebovaná. Jedno z nich bylo v provozu dlouhých 20 let. Začal další studijní cyklus netradiční IT neškoly ve Žďáře nad Sázavou. Do poloviny prosince teď tři týmy zpracovávají zakázky pro technické služby, softwarovou společnost i kraj Vysočina. Zadání vymýšlí přímo vedení školy, společnosti si pak záměry vybírají podle potřeby. Netradičně začátkem října mají čeští fanoušci šanci vidět na vlastní oči baseballový národní tým. V přátelských utkáních German Series odehraje reprezentace 3 zápasy s Německem. Dnes večer bude hrát v Třebíči na Hvězdě, o víkendu pak v Olomouci. Baseballové zápasy Česká republika Německo začínají vždy v 18 hodin. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V Telči začala pracovat nová lékařka pro děti a dorost. Do ordinace se jí kromě lidí z města a blízkého okolí hlásí taky pacienti i z jiných míst kraje, kde se potýkají s nedostatkem pediatrů.
1: Paní Kateřina z Mrákotína u Telče přišla do nové ordinace zaregistrovat svoje děti. Lékaře pro ně schání průběžně několik let.
2: Psala jsem teda 42 pediatrům na Vysočině. Posílala jsem e-maily, protože telefonáty neměly smysl.
1: Odpověď přišla od jedné doktorky. Děti u ní nevydržely dlouho. Po čase praxi ukončila kvůli vysokému věku. To se opakovalo i v další ordinaci.
2: Děti mají velkou radost po těch třech letech u třetí doktorky a vždycky přijdeme jenom na vstupní a zase nás vyřadí a zase na vstupní a zase nás vyřadí. Tady jsme slyšeli, že je paní doktorka mladší.
1: V nové ordinaci pracuje lékařka Zuzana Fabešová. Na stole její sestry Ludmily Zabloudilové leží diář s objednávkami pacientů.
3: Tak teď momentálně objednávám někdy v půlce října, od 15. dávám termíny. Převážně je to Telč a okolí, kterým já vlastně za tím pediatrem dojíždějí, takže Moravský Budějovice, Třebíč tam je hodně, Pelhřimov,
1: fakt až takhle?
3: Ivančice, Hrotovice.
1: Během několika prvních dní se do ordinace přihlásilo okolo 300 pacientů.
2: Je možné, že při tisícovci si řekneme ještě, že je to málo dětí a budeme pokračovat dál přijímat děti. Je možné taky, že už to bude nad naše síly.
1: Právě jih a jihozápad Vysočiny se potýká s nedostatkem dětských praktických lékařů dlouhodobě, připustila Petra Pevná, oblastní ředitelka VZP.
4: Opravdu, kde nás to jakoby hodně pálí, je ta oblast Jemnicko-Moravsko-Budějovicko. Tam je to opravdu asi nejožehavější.
1: V některých místech kraje suplují nedostatek dětských praktiků nemocnice. Ambulanci otevřela tento měsíc ta v Novém Městě na Moravě. Další fungují ještě v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A taky posloucháte páteční den v kraji. Tradiční dýňobraní na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí začíná už za chvíli v 18 hodin. Připravený je program pro děti i dospělé. No a co se právě teď na místě děje, nám poví náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, momentálně se tu připravuje odborně neodborný seminář Cimrmanova cesta po Jižní Americe, který za zhruba 40 minut tady na Fajtově kopci zahájí celou akci. Možná si říkáte, proč zrovna Cimrman, ale on je s tímhle místem poměrně úzce spjatý, najdeme tu i několik jeho objevů. No a během víkendu potom na návštěvníky čeká vyřizávání dýní, dýňová stezka, nechybí ani typická podzimní aktivita, jako je pouštění draka, a po celý víkend můžete ochutnat i nejrůznější dýňové dobroty. No a další informace nám teď poví organizátor celého dýňobraní, pan Jiří Pálka. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. My začínáme 18.00, jak už bylo řečeno, odborně neodborným seminářem. Zítra začínáme 14 hodin, kdy je ta možnost vyřezávání dýní a tak dále. Zahraje Zuš orchestr. Hlavně celou tento víkend vlastně máme soutěž o největší dýni, nebo největší, nejtěžší dýni, která je i soutěží vlastně facebookovou, kdy máme nafocenou jednou dýni a lidé mají typovat, kolik vlastně váží. Vyhlášení této soutěže je v neděli 17.00, kdy skončí potom dračím lítání. Celý víkend, jak již bylo řečeno, jsou dýňové speciality, dýňové pivo pro tatínky, dýňové limonády pro maminky a pro ratolesti. Máme tady připraveny jakékoliv soutěže. Samozřejmě je tady možnost vidět další Cimrmanovy artefakty a na tom vlastně našem odborně neodborném semináři, co začínáme 18.00, tak se jmenuje Cimrmanova cesta po Jižní Americe, hledání plodiny budoucnosti. Takže se s kolegama tady odborníkama a neodborníkama pokusíme odhalit, jak to doopravdy bylo.
2: Já vám moc krát děkuju a teď už předávám slovo zpátky do studia.
0: Z dýňobraní na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová a taky pořadatel pan Jiří Pálka. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Už za týden se otevřou hlasovací místnosti v 700 měst a obcí našeho kraje. A my pro vás máme poslední díl série předvolebních pořadů, ve kterých vám představujeme lídry kandidujících stran a hnutí v jednotlivých okresních městech. A protože následujeme českou abecedu, jako poslednímu se budeme věnovat Žďáru nad Sázavou. U poslechu vás vítá Martin Vašíček a u druhého mikrofonu je připravený redaktor Daniel Zach.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Nejvýše položené okresní město v Česku, město na hlavním evropském rozvodí, ze kterého voda odtéká do Severního a Černého moře, a taky město spojené se Zelenou horou, památkou podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla, která je součástí seznamu UNESCO. Žije tam 20 000 obyvatel a ti příští týden vyberou nových 27 zastupitelů. Dané, kdo stojí v čele Žďáru nad Sázavou dnes?
2: Současným starostou je Martin Mrkos, byl zvolený za uskupení Žďár živé město, což je lokální pobočka hnutí STAN a právě tohoto hnutí je členem i Mrkos. Končí svoje druhé období na radnici, už to z něj dělá druhého nejdéle sloužícího polistopadového starostu ve Žďáře. Déle první pozici ve městě držel jen Jaromír Brichta, bylo to mezi lety 1994 až 2010, tehdy v dresu ODS, a byly to 4 volební období. Další novodobí starostové a starost vydrželi po každé jen jedno období, ať už je to Otto Žurek z Občanského fóra, Dagmar Zvěřinová za sociální demokraty, nebo Mrkosův předchůdce z kandidátky Žďár živé město, Zdeněk Navrátil. Koalice je 4členná, druhé nejsilnější je v ní hnutí ANO, kandidující s nezávislými. To muselo po minulých volbách obětovat na přání koaličního partnera svoji lídrni Ludmilu Řezničkovou a tak pozici místostarosty obsadil druhý na jejich kandidátce Jaroslav Hedvičák. Místostarostu mají také lidovci, jejím Rostislav Dvořák. V radě je ještě doplňuje uskupení SOS Žďár, spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislých. To má jednoho radního, lidovci a ANO po dvou, Žďár živé město 4.
1: Kdo je doplňuje v končícím zastupitelstvu z opozičních lavic?
2: No, opozice je početně výrazně slabší. Vládnutí ve Žďáře můžeme zahrnout pod termín nadměrná koalice. To znamená takovou, která disponuje víc hlasy, než potřebuje k prosté nadpoloviční většině. Tu by si radní udrželi i v případě, že by nepřibrali kteréhokoliv z menších partnerů, takže ve zkratce kohokoliv z trojice ANO, lidovci a sociální demokraté. Ze 27 mandátů je na 20 někdo z koaličních stran. V opozici najdeme tedy subjekty dva. Silnější uskupení Změna 2018 a Soukromníci, kterou vedl někdejší ředitel největšího zaměstnavatele firmy Žďas, letos zesnulý Miroslav Šabart. Druhou opoziční silou je spojení Společně, tedy ODS a TOP 09. Zajímavostí je, že v tom ještě předchozím období, mezi lety 2018 a 2022, byli občanští demokraté juniorním členem koalice. Sociální demokraté byli naopak v opozici. Pozice si pro touto období vyměnili.
0: Komunální volby 2026.
1: No a které strany a hnutí se letos uchází o hlasy žďárských voličů?
2: No, dlužno nejdřív poznamenat, že jich je tentokrát historicky nejméně. Voliči budou vybírat mezi celkem 6 kandidátními listinami a stejně jich bylo v roce 2006. Naopak v roce 2014 bylo stran a uskupení hned 11, v roce 1990 dokonce 12. A pokud jsem vyjmenoval 4 koaliční a 2 opoziční uskupení, tak s drobnými obměnami stejných 6 najdeme i tentokrát.
1: Jaké kandidáty na starostu tedy nabízí?
2: V barvách Žďár živé město je to už zmíněný Martin Mrkos, připomínám, pro něj by to bylo třetí období na postu starosty. Jaroslav Hedvičák se minule stal místostarostou z pozice číslo 2 kandidátky ANO a nezávislých, teď už ji vede jako lídr. Změnu 2018 se Soukromníky tentokrát vede nestraník Tomáš Mahel, který pracuje jako referent právě na žďárském městském úřadě. Připomenu, před 8 lety lídrem Změny byl dokonce tehdejší tajemník Jan Havlík. Lidovci do čelní pozice posílají dětskou lékařku Romanu Bělohlávkovou. Připomenu, že dříve už působila jako žďárská místostarostka a do loňského roku byla jedno období poslankyní českého parlamentu. na první pohled jako nový subjekt se může tvářit listinami pro Žďár. Bližším pohledem ale přímo navazuje na kandidátku sociálních demokratů, teď už ale pod záštitou jiného uskupení. Jeden z kandidátů stále zůstává členem Socdem, další v této straně dřív i několik let působili, což platí i pro lídra, tím je nejdéle sloužící náměstek hejtmana Vysočiny Vladimír Novotný. Vůbec už o vstup do zastupitelstva neusilují komunisté, kteří byli nejdřív samostatně, pak ve spojení se Zemanovci trvalou součástí žďárského politického spektra. A stejně tak nekandiduje přísaha Roberta Šlachty. Naposledy vstup zastupitelstva právě tomuto uskupení utekl jen o 0,5%. Její tehdejší lídr přísahy, František Partyka, je dnes dvojkou změny 2018.
0: Komunální volby 2026.
1: Kdo v uplynulých 4 letech vládl ostatním městům na Žďársku?
2: Nestranické sdružení Společně VM vyhrálo ve Velkém Meziříčí z víc než 50% hlasů, stejně ale přibralo k vládě i Občanské demokraty. Společně VM obsadilo pozici starosty, tím je Alexandro Skaminaras, který nastoupil už po jednom z dřívějších místních radničních převratů v roce 2020. A Společně VM má i místo starostu, její Martin Kaman. Nové město na Moravě, tam starostenský řetěz nosí už 16. rokem Michal Šmarda. Bývalý předseda sociální demokracie, která ve městě kandidovala pod značkou Lepší nové město. To má i místostarostu Jaroslava Lemperu, druhým místostarostou je Stanislav Marek ze Sdružení nezávislých kandidátů pro obce. V koalici jsou ještě lidovci. Přecházíme na Bystřici nad Pernštejnem. Po 17 letech tam skončila v roce 2022 éra Karla Pačisky. Nejdřív za Sdružení za rozvoj bystřického regionu, posléze za sociální demokraty. Nahradil ho Martin Horák z právě zmíněného lokálního sdružení. V radě jsou ještě sociální demokraté, pod hlavičkou Bystřice naše priorita, a hnutí ANO 2011. Velká Bíteš má starostku, je to nestranička v barvách KDU ČSL Markéta Lavická a je ve funkci také první období. Předseda pestré radě, po jednom zástupci tam má celkem 7 z 8 úspěšných uskupení. V nejsevernějším a nejmenším městě žďárského okresu, což je Svratka, je starostou Petr Řádek. Jeho starostové pro občany přibrali do koalice i zbývající 2 uskupení, tedy pro Svratku vaši zastupitelé vám i lidovce.
1: Tolik sumář toho, kdo vládne v současnosti ve Žďáře nad Sázavou a potažmo na Žďársku. A s redaktorem Danielem Zachem si už za chvíli přiblížíme, s čím se teď snaží oslovit voliče v okresním městě jednotlivá politická uskupení. A nejdřív se budeme věnovat dopravě. Dotkneme se častých uzavírek, neexistujícímu velkému obchvatu i parkování.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina právě uzavírá předvolební speciál ke komunálním volbám. Redaktor Daniel Zach zaměřil svou pozornost na Žďár nad Sázavou. Kandidující strany a hnutí jsme oslovili s otázkou na řešení častých dopravních komplikací. Dane, je to problém i podle lídrů kandidátek?
2: Potřeba říct, že Žďár, kolony a uzavírky zasahují často. Problém, na který naráží ve svých odpovědích téměř všechny kandidující strany, je chybějící velký obchvat města. Mluví se o něm desítky let, ale dlouhodobě není mezi prioritami státu. Klíčové dopravní tepny totiž patří právě státu. V centru Žďáru se kříží silnice číslo 19 a 37. A především 37 je problematická, vede kolem zámku přes památkově chráněný na dnešní parametry úzký barokní most, no a především neexistuje za tento most krátká objížďka. Silnice dál pokračuje do centra přímo protíná náměstí a jeho odvrácenou stranu s obchodními domy. A tudy projíždí i kamiony. Lidovci upozorňují na vypínání semaforů v zimním období, protože by těžká nákladní auta nezvládla dobrzdit. Jednat se státem, podporovat, o tom mluví všichni explicitně, velký okruh ve svých odpovědích nezmínilo pouze hnutí ANO. To ale přichází s jiným návrhem, jak ulevit dopravě, a to je MHD pro děti a studenty zdarma. Ještě dál jde ODS kandidující s TOP 09 rovnou nabízí městské autobusy zdarma pro všechny jako alternativu k osobní dopravě. My pro Žďár se chce věnovat semaforům, zmiňuje efektivnější řízení světelné signalizace. Další alternativou je cyklodoprava, její podporu zmiňuje jako další recept Žďár živé město, jakož i koaliční partneři z ANO a exsociálně demokratické my. Stejně tak ale i ODS TOP 09. Změna chce některé změny, které přišly v tomto končícím období, vrátit zpátky. Explicitně zmiňuje dopravní režim u základních škol v Komenské ulici.
1: Žďár už na loňský rok ohlásil, že zavede po vzoru větších měst modré parkovací zóny. Zatím nevznikly, tak počítají s nimi dnešní politická uskupení.
2: Spuštění v roce 2025 stále oznamují i městské webové stránky. Ale zatím se dělají přípravné kroky. Třeba legalizace spontánních parkovacích míst, zavedení zón s omezenou rychlostí nebo jednosměrným provozem. Uskupení MY nabízí dopravní terminologii couvání. Je proti zavádění plošných parkovacích zón bez řešení dalšího parkování. Změna nabízí parkovací etáže, nadzemní garáže a záchytná parkoviště. Mluví i o spoplatnění, ale jen pro dojíždějící a návštěvníky, ne pro obyvatele. ODS a TOP 09 podporují parkovací dům u polikliniky nebo režim P+R u nádraží.
1: Ať už nás posloucháte za volantem nebo doma, shrnuli jsme vize žďárských komunálních politiků na dopravu. Tu automobilovou a s ní hromadnou a cyklistickou. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete i na webu Českého rozhlasu Vysočina vysočina.rozhlas.cz. Najdete tam i jejich představy o nabídce nájemního bydlení ve Žďáře nad Sázavou, které my probereme už za chvíli.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina pro vás vysílá poslední předvolební speciál ke komunálním volbám. Abecedně jsme se dostali ke Žďáru nad Sázavou a od mikrofonu vás přehlídkou odpovědí provází Martin Vašíček a redaktor Daniel Zach. Zajímali jsme se, jestli má město podle šestice uskupení usilujících o místo v zastupitelstvu dál vykupovat byty.
2: Připomenu, že v 90. a takzvaně 0. letech Žďár rozprodal drtivou většinu svého původního bytového fondu. V posledním období ale naopak pracuje na jeho opětovném rozšíření, ať už výkupy od majitelů, plány na vlastní výstavbu nebo s podporou soukromých investorů. Nejvíc odlišné názory najdeme u obou v současnosti opozičních sil. Změna 2018 se soukromníky chce, aby město stavilo hlavně vlastní bytové domy,

0: 2026.
1: Pro které skupiny má být určené bydlení takzvaně ve městském?
2: Ano, s nezávislými preferuje lidi v těžké životní situaci, kteří se do ní dostali bez vlastního přičinění, dál taky mladé rodiny. My Prožďár zmiňuje mladé rodiny, single domácnosti, seniory nebo sociálně znevýhodněné. Lidovci zdůrazňují, že mají vždy radost, když je možné poskytnout nový domov těm, kteří ho ne vlastní vinou ztratili. O jasných a spravedlivých pravidlech mluví ODS a TOP 09. Mezi dalšími skupinami jmenují také možnost pomoct v akutní situaci. Havárie, požáry nebo při ochraně před domácím násilím. Změna 2018 vypichuje příslib jasného manuálu pro přidělení bytů, který nebude zvýhodňovat jednu skupinu na úkor druhé. Žďárživé město chce poskytnout co nejširší nabídku různým skupinám obyvatel.
1: Zůstaňte s námi při poslechu předvolebního speciálu Českého rozhlasu Vysočina. Vrátíme se po písničce a budeme se bavit, jak by měl Žďár nad Sázavou obrátit pokles počtu obyvatel.
0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: U mikrofonu jsou moderátor Martin Vašíček a redaktor Daniel Zach. Dál se věnujeme komunálním volbám ve Žďáře nad Sázavou. Probrali jsme dopravu a městské nájemní bydlení. A zbývá nám důležitá věc, kterou je odliv obyvatel. Ještě na přelomu 80. a 90. let měl Žďár 25 tisíc obyvatel. Teď osciluje kolem 20 tisíc. Pomáhají k tomu i cizinci. Jaký recept kandidáti do zastupitelstva nabízí na zastavení?
2: Ano, s nezávislými se chce zaměřit

0: na lákání mladých rodin a vytváření podmínek, aby se vysokoškoláci vraceli po dokončení studia. A to přes atraktivní práci, zmíněné bydlení i zajímavé volnočasové možnosti. Žďár živé město nabízí obdobnou triádu práce, bydlení a dostupnost služeb. Rozvíjí je ještě podporou podnikání a pracovními místy s vyšší přidanou hodnotou nebo stimulem cestovního ruchu a sportovní turistiky. Lidovci mluví o dobrých podmínkách pro všechny generace a také míří k motivování těch, kteří ve Žďáře sice reálně bydlí, ale úředně sem nepřísluší. Například přes dopravu zvažují třeba zvýhodněné parkování pro trvalé obyvatele. My pro Žďár zdůrazňují jako důvod zůstat ve městě i dobré školy a fungující zdravotnictví. A vedle toho spolupráci s lokálními podnikateli, aby lidé nemuseli dojíždět do Jihlavy nebo do Brna. Změna se soukromníky se vrací k dostupnému městskému bydlení jako pobídce pro mladé lidi a pro rodiny s dětmi. Může podle nich snížit i ceny tržního nájemného.
1: A tak končí nejen dnešní vysílání o Žďáře nad Sázavou, ale celá série předvolebních pořadů. Představovali jsme vám odpovědi politických subjektů, které v největších městech Vysočiny usilují o vaše hlasy. Všem lídrům jsme položili 3 stejné otázky. Kompletní odpovědi za Havlíčkův Brod, Jihlavu, Pelhřimov, Třebíč a právě Žďár nad Sázavou najdete i na webu Českého rozhlasu Vysočina vysočina.rozhlas.cz.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Tradiční pouť uzavře některé ulice v Pacově. Měsíční pátrání po pohřešované ženě s vrýtku místku skončilo. Policie našla její tělo. Skupina zemí G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Až do pondělí bude doprava v části Pacova omezená kvůli pořádání tradiční pouti. Uzavírka začíná právě v těchto chvílích. Dočasně budou také přesunuté některé autobusové zastávky.
4: Radnice vyzvala řidiče, aby kvůli stánkovému prodeji od dnešního večera až do pondělí nestáli se svými vozy v ulici Jana Autengrubera, na parkovišti na náměstí, ve Španovského ulici, na parkovišti proti železářství Červenka, parkovišti pod Farou, v ulici za kostelem a v Pošenské ulici. Parkovat můžou například na horním nádvoří zámku, před zámkem nebo v areálu skateparku. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, jak potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
5: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
2: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictví Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy, omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Sport. Petr Bříza obhájil funkci seniorního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím neuspěl ve volbě prezidenta Mezinárodní hokejové federace, ve kterého o pouhé 3 hlasy porazil Němec Franz Reidl.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pomalte na silnici 34 na úrovni Služátek na Pelhřimovsku. Na vozovce tam leží velká plachta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krásně po 18. hodině a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Vysočina i dnes v pátek 2. října startují dechovky pro Vysočinu. Já vás vítám u jejich poslechu a připomínám známé telefonní číslo do našeho studia 22 155 49 99.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A než se podíváme na první přání, je tady pozvánka na neděli 4. října. Kdo má rád kapelu Vysočanka, měl by zamířit do Dačic, protože v tamním kulturním domě bude hrát k tanci i poslechu od 17 do 20 hodin. V neděli 4. října. Tak si pojďme Vysočanku také pustit. Pampelišky.

dnešních dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit nejenom přes telefon 22 155 49 99, ale i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář dechovek pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu, tedy SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Přeji krásný podvečer, prosila bych zahrát písničku Olivo Olivo svému úžasnému kamarádovi Zdeňkovi, kterému také přeji hodně ujetých kilometrů v radosti, pohodě a vždy jen s dobrou náladou a šťastnou cestu do cíle a zpět. Za zahrání mnohokrát děkuje Věra.

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Na konci roku 1938 po Mnichovské konferenci padly na okleštěnou zemi chmury a beznaděj. Ne každý se s tím ale hodlal smířit. Na západě Čech se rozhořel nečekaný odpor. Rebelie se vším všudy. Vyvolali ji Chodové, potomci hrdých psohlavců, věrni odkazu legendárního Jana Sladkého Koziny. Nenechte si ujít sobotní díl.
0: Stopy fakta tajemství.
1: V nedělním příběhu uslyšíte o Františku Loutském, jednom z více než tisícovky československých letců britského královského letectva. Každý druhý z nich zahynul. On přežil a své přežití považoval za dluh. Celá desetiletí stavěl pomníčky kamarádům, kteří se nevrátili. Zanechal jedinečné dílo, jehož síla fascinuje dodnes.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A hlavně s vámi a vašimi přáníčky. Další je z SMSky. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají Psaníčko ve schránce. Srdečně děkuji. Verča z Pelhřimova. Já také děkuji a posílám do Bravanku.

0: V tuto chvíli už v pátečních dechovkách pro Vysočinu zdravím na lince 22 155 49 99 pana Luboše. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím pane Jožo, děkuju, že jste mě také rychle vzal a dneska si necháme zahrát pro radost pro všechny posluchače dechovkový a kamarády dechovky a pro vás do rádia taky to pošlem a pošlem to k Motříku jak Motříce do Urbanova za Žímalovým a do Heraltic Janě a Jarko Ješkovým a Babičce a všem dobrým lidem, všem kamarádům a sousedům. Ať se nám dobře daří a je nám krásně. Děkuji moc za zahrání.
0: Není zač, přichází Moravinka s kouzlem růže. Mějte se hezky, pěkný víkend a naslyšenou.
1: Mám taky, naslyšenou.

prostým zahrajte mi Orchidejí pár, děkuji Jarka. Tak tahle jasná, stručná SMS-ka k nám také dorazila ve tvaru Píseň mezera a tento text na číslo 90 011 04, můžete napsat, pište bez diakritiky, bez háčku a čárek, jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a my už si teď rozmitásku Venkovanku díky tomu můžeme poslechnout.

0: Lída z Polné je na telefonu, pokud se nepletu, a s ní další přání dnešních dechovek. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak zítra má svátek Bohumil Flesar z Podišína a on neustále posílá někomu písničky s přáním, tak my za všechny Flesarovi ze Záborné bychom mu chtěli poslat taky písničku od Babouků Sokolíky. Děkuju moc a pěkný večer všem přeju.
0: Posíláme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A samozřejmě s vámi, našimi posluchači a vašimi přáníčky. Zahrajte prosím pro mého milovaného Marbulínka nádhernou písničku Haleluja od mistřiňanky. Posílám jí pusinky a těším se na ní. Podepsán Pepa. Písničku hrajeme.

0: dohodit se v tuto chvíli. Zdravím přes naší telefonní linku pana Jirku. Je to tak? Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Je to tak. Dobrý podvečer, zdravím vás, úžasného moderátora Jušku Koláře. A dneska bych chtěl nechat zahrát svý tetě, paní Zdeně Sedníkové z Bukoví, která se dožívá krásných 95 let. Zároveň toto poděkování patří všem pečovatelkám z pečovatelského domu Senevidy Telč, které se o tetu starají. Pane Jožo, dejte tam tu písničku, na které jsme se domluvili, a teď je to přeje Jirka a Jana z Hodic.
0: Já se k přání moc přidávám, přeju zdraví, štěstí, lásku a písničku U Zborova posílám z Božejáky. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou taky.

Další přání z SMSky. Při tak krásném podvečeru být nešťasten, neb vody je třeba nejvíce. Dal bych zahrát Manituovi, ať nám ji pošle píseň Včera u studánky. Děkuji Václav. Já děkuji panu Václavovi za zprávu a posílám Moravanku.

0: Pojďme se podívat za Pepou do Batylova, neb i on má něco na srdci. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ano, hezký podvečer, ahoj všem, kdo tohle to posloucháte. A já dneska bych dal k narozeninám Slávkovi Novákovi z Dolní Cerekve, který měl teda včera, tak mu pošlu písničku od Slávka Smišovského.
0: Ano.
1: Nechám to vybrat na tebe, tu písničku. A všechno nejlepší, Slávku, hodně zdraví, jak se říká, na tebe hodně dlouho ještě slunce svítí. A to ti přeje Jana

0: Pepi z Batelova a Lojzi Konír z Hornice Rekle. Tak všechno nejlepší ještě jednou. Ahoj.
1: Tak taky já se přidávám ke gratulaci a posílám písničku Ty falešná frajárko a věřím, že udělá radost. Tobě díky za telefonát, hezký večer a naslyšenou.
0: Ahoj, ahoj.
1: No a když se dívám na hodiny, tak je mi jasné, že více dechovek pro Vysočinu, respektive přáníček, už nestačíme vyřídit. Já vám děkuji za vaše vzkazy, pozdravy i gratulace, za vaši milou společnost. Přeji vám příjemný a pohodový večer ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina a uslyšíme se tentokrát v neděli, až v neděli po 11. hodině. Mějte se krásně, mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Studenti žďárské IT školy chystají umělou inteligenci pro firmy i pro kraje Vysočina. O víkendu bude většinou jasno, meteorologové neočekávají ani déšť. Indický premiér Modi telefonoval se zraněným kapitánem letu Fly Dubai. Mluvili o středečním odvrácení letecké havárie. Zítra očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Začal další studijní cyklus netradiční IT neškoly ve Žďáře nad Sázavou. Do poloviny prosince teď tři týmy zpracovávají zakázky pro technické služby, softwarovou společnost i kraj Vysočina. Zadání vymýšlí přímo vedení školy. Společnosti si pak záměry vybírají podle potřeby, pokračuje mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
2: Pro kraj Vysočina studenti připraví nástroj pro inspekci projektového řízení umělou inteligencí. Pro žďárskou společnost SAT vytvoří sdílenou platformu lokální umělé inteligence pro města a obce a pro společnost ICZ zpracují agregovaný pohled na zdravotní data pacienta.
0: Babí léto bude pokračovat i o víkendu. Bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy také mlhy.
3: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
0: Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videorozhovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smith Machar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém letělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saúdské Arábii poté, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat kopilot. Ten na Machara zaútočil nožem. Poté, co napadený kapitán otevřel dveře kokpitu, se cestujícím a části posádky podařilo útočníka přemoct.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Jiný klub šance ligy Pardubice porazili žižkovskou Viktorii z druhé nejvyšší domácí soutěže výsledkem 4-1.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme jasno, ráno v údolích lokálně mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ulicí 9. května v Telči v těchto dnech řidiči neprojedou. Až do 8. října bude kvůli opravám vozovky uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uh-huh. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: tschechoslowakischen Staat geraten waren. 1938 wurde Beckmann im Innenministerium beschäftigt. Kurz vor der nationalsozialistischen Besetzung der böhmischen Länder floh er gemeinsam mit seiner Familie nach Großbritannien. Dort engagierte er sich in einer sudetendeutschen kommunistischen Gruppe. Karl Greibich, der diese Gruppe im tschechoslowakischen Staatsrat vertrat, holte Rudolf Beckmann als seinen juristischen Berater hinzu. Beckmanns Tochter Hansi lernte in Großbritannien den Soldaten der tschechoslowakischen Exilarmee Fritz Tichy kennen. Tichy stammte aus Český Krumlov, dem früheren Böhmisch Krumau, war überzeugter Kommunist und hatte als Interbrigadist im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Rudolf Beckmann mit seiner Familie in die Tschechoslowakei zurück. Dort arbeitete er im Außenministerium. Seine Tochter Hansi und ihr Mann Fritz Tichy gingen allerdings schon bald in die DDR. Tichy setzte dort seine militärische Laufbahn fort. Rudolf Beckmann wurde 1958 mit dem Orden der Tschechoslowakischen Republik ausgezeichnet. Rudolf Beckmann starb im Jahr 1964.
1: Ve výročí týdne si připomeneme právníka Rudolfa Beckmana. Narodil se 6. října 1888 v Liberci. Vystudoval práva ve Vídni, kde začal spolupracovat s levicovými novinami Arbeiter Zeitung. Po návratu do Čech se dál pohyboval v levicových kruzích. Byl právním poradcem sociálně demokratického spolku v Praze a také přispíval do novin, které tato organizace vydávala. V roce 1921 se Rudolf Beckmann podílel na založení německé sekce komunistické strany Československa. Ve 30. letech si společně s Friedrichem Kasovicem a Hansem Rothschildem otevřel advokátní kancelář v Liberci. Ta se orientovala především na obhajobu komunistů, kteří se dostali do konfliktu s československým státem. V roce 1938 byl zaměstnán na ministerstvu vnitra. Před nacistickou okupací českých zemí uprchnul Beckmann i se svou rodinou do Velké Británie. Zde se zapojil do činnosti sudetoněmecké komunistické skupiny. Karl Greibich, který tuto skupinu zastupoval v Československé státní radě, Rudolfa Beckmana angažoval jako svého právního poradce. Beckmanova dcera Hansi se v Británii seznámila s vojákem Československé zahraniční armády Fritzem Tichym. Němcem z Českého Krumlova, angažovaným komunistou a španělským interbrigadistou. Po válce se Rudolf Beckmann s rodinou vrátil do Československa, kde byl zaměstnán na ministerstvu zahraničí. Dcera s manželem ovšem zanedlouho odešli do NDR, kde Fritz Tichy pokračoval ve vojenské kariéře. Rudolf Beckmann byl v roce 1958 vyznamenán řádem Československé republiky a v roce 1964 zemřel.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě, nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažené zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy. Jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání. Není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prž tedy do sliznice nosní a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jinak musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla. To znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Poručuju, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Pojďte všichni na mě.

0: nebojte, všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože tu pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost to sobě dýcháme. Nemám.
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak ano, když to jenom, vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 79 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsi léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Tátáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže tomu?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazují čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
6: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
8: Jak se dělají hodinky v 21. století? Hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky.
9: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
10: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost Nové Město nad Metují, Aleš Vernár.
9: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikující společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
8: Kvalita, přesnost, jak jsou přesné Primky?
9: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
8: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
9: Ano, přesně tak.
8: Teď se tady koukáme, to jsou...
9: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obrátěcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
8: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
9: Přesně tak, i k těm střevům.
8: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná, ano. Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
9: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
8: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
9: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
8: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
9: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
8: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
9: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
11: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac, neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly,

0: ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludwig Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly, do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek. Jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku. Jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den, tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme v místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělané jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém, jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky, ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší primky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat ty závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že musely být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale musely být i prachotěsné a vlhkotěsné, a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskový se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, s výrobcema bižutérie, který vyráběli ty okrasné brože, a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem, a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to, to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů. A ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší, a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme nadlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiely. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrády, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent. Konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud u chemiely. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lyckas, ja, dnes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říct,

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mamba nuppnofiale, mamba nuppnofiale, mamba nuppnofiale, fiale.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
3: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
4: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
3: To je romantiky na Valentína.
4: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
5: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ona neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělanosti.
3: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
4: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
3: Ano.
4: A potom už jsem povolila, no. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
3: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda. Jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce. A když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízké. Takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali. Já už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Thank you.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor?
3: Myslíte cylindr? Cylindr no. Mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrovej typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju o tom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible je jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: Nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: Ano, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou. A čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku.

0: asi pro zřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
1: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
0: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
1: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
0: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
1: ne,
0: dovedlo.
1: Ne, poslyšte, pane no, Kačere, jistě. Tak to ne. No, to nemůžu jistě. Přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
0: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Byste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocný a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. A teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání a Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně. Já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle. Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel, o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo ne, diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno 20, takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky, těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě...

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru? Nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív. Posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl. Já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš, 731 800 900, psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta,
0: vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala jste to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to
2: ne,
0: k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí. Já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to
2: jo.
0: Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: Co dělám. No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat.
0: Mm-hmm.
2: A já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se
2: protože
0: za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano,
2: svoji hlavu,
0: ano,
2: svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: Tu v přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor,
2: za
0: přijímám
2: to.
0: Za co by měla mět stud? Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské. Bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dále. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím, dobře, škarohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se, 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě vidět, co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už se já jsem říkal, ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou uvez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho uvezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře,
2: jo.
0: Znám, takže, mě přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl
0: štíhlej.
2: Penzista, protože já jsem začal taxikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl v Uberu skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, tady kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju.
2: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: Takhle, můžu říct, že se nestydím, rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů. Takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo? Jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No... Já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp, ano. Než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fouk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, a tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště, třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím. Škoda.
0: Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět škarohlídi. Nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké fópa. Si pište, vždycky mám fópa. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo, dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé. Nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme vcelku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z
0: Brna. No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Tak jo, za co?
2: Já vám o to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci patere, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký pateřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit a mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zlyskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli. Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: No jasně, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už jí máme rádi nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má, pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musím jít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prosím zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si dělají.
0: Helejte se, máte účes? Máte bolta? Máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No to je v pořádku. Tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to. A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali přištám ve Slihovice. Přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Děkuju, dobrou noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí. Když s někým mluvím, říkám věci na rovinu a nejvíc upřímná

svoji vinu, občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančila.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní. Pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. Já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já

0: chybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač, a já nebudu přibližovat, i to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec, skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

ducho zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý pouti.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, anebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnohodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáš, Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany, třeba zdravím linkaře. Mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No... Máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek a my jsme jim nehráli poprvé. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit, když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí být nového vymýšlet.
0: Prosím
3: tak
0: vás,
3: člověk, aby
0: víte,
3: podchodil
0: do obchodu. Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaký nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupu

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo... Jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji, kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně, představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už mám volám, no, v podstatě se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takže ještě když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, a co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No, tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupení, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na přední 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako uvítání. To bylo v Limines zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl v dovez, tak No, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak no, Air France jako to byl je pod Eiffelovkou, nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypil tři těch malých tamperle a pak nás zavezli do kina, tak, do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ty štamperle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo nalitý. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa. Jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. Jo, na to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo,
0: ten i demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenaly a hned to bylo peklo. No? Asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No,
0: takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. No, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já vypnu tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, ale povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl jsem domů matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost.
0: Jasně. Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se. Já bych udělal to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla svaž spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
0: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí. No,
0: máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to ví.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
0: zdravím vás.
2: Ty taky, mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas, Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uhum. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no a ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati za brůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Protože když jí to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká
1: fopa
0: ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati za brůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetky.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říkám, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: To nemám komplex, ale říkám, že je to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila, já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy
0: tak
1: se baví.
0: My jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano, a že ono chod na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to...
0: jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví.
1: No, jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu třeba, do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla. Já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě... No, ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní, a pomůžou, všimnou si a nevím, že to je tramvaj nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je to přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko. Povídejte.
3: A úplně si stýjím to říct.
0: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města. Něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk. A jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici, jo. Uhum. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Ale já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce, senu, erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, do dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, no tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No, jistě, že jo. No. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... O nic.
3: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakém je stavu a jak to vypadá.

0: peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného. A opravdu se to bude bourat.
1: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
0: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten Škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
1: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
0: No,
1: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta a pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, pane Macron. Dobrou noc,
1: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů, toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás

neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na světě,
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohoto představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si vzpomněli na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: jeden pan Suchý, abych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, a to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, já neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každému jsem to říkal. Tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem za druhou říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem za černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšou.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové, v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervózněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, zkoušivý.
2: První byla... Tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci toulaví. Co máme?

0: kde, jak je to dlouho, co jsme no, tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Hmm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme ti říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: No ona si ho taky dala. Anna K.
4: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A ze stě nosili v
0: češi. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem tam vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi měl pěkný fracek taky, já si vzpomněla.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Jak to vysoko.

0: Já už nevím, ano, dál, pojď se holka, neplač, nelkej.
1: No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky.
0: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě,

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělalo podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je
5: byl
6: pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No, jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: Ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, no to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo, ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal? No.
6: No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou... Jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou. A ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál, dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať, vocať, pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no ale zbytku.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně
4: samozřejmě.
5: Zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.